0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Prosím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. Dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Šen.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v noční

hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej Byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

0: Večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
5: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humor

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesním.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. Uh-huh. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pohá, to ani nemusíte, mladý muži. Já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatelo manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
4: děkujeme.
2: Ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
5: Tady je Jirka, dobrý den, z Čerče, já vás zdravím, ano. Pavle,
2: já zdravím taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji,
2: tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
7: No.
2: Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No, s horlezectvím. To jak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tepfra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tepfr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídaj, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku, na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kindštube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombonek. jak se má, Roubíček, jak se má, jeba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek, ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře, no tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
7: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
6: hezký
4: zapsáno.
6: Zbytekne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové. Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Děkujeme. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pak on říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, ne, jsem to 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zas neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
7: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už se vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano, bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, by se si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá, tak...
6: Taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, papa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No,
2: no,
1: nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Velko krabic.
3: A na té jedné je napsáno super hyper euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Majo!
0: Hurvejš, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak Hurvejš, nepřekážej, ať jí dál.
1: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pána Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho. Potřebuju ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: A hejme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílem na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Uh-huh. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní Humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, jako ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
4: a
5: to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Silničáři opravují cestu u Dolního Benešova, omezení tam potrvá měsíc. V únoru začne fungovat varovný systém v případě krizových událostí. Cyklostezka z Frýdku Místku do sedliště povede Frýdeckým lesem. Počasí bude polojasné s teplotami kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Dopravu na jedné z nejvytíženějších silnic na Opavsku ode dneška omezí výměna asfaltu. Silničáři částečně uzavřou průjezd Zábřehem městskou částí Dolního Benešova. Jak potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, stavební práce se dotknou zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku.
2: Opětovné zprovoznění plánujeme během jednoho jediného měsíce. Během prací byl zhotoviteli ze strany silničního úřadu schválen kyvadlový provoz. Střídavý průjezd jedním jízdním pruhem pohlídají semafory. Nahrazované případně regulovčíky s vysílačkami.
0: Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár nebo dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. Zobrazí se i na zamčené obrazovce a vydá zvukový signál i přes vypnuté zvonění. S přípravou začal rezort ještě za minulé vlády, kdy byl ministrem vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili, ale ta bezpečnostní situace klidná není, nevypadá, že se zlepší, a tohle je určitě systém, který může zachraňovat zdraví a životy.
0: Systém Cell Broadcast teď prochází zkušebním provozem. Podobná varování využívají i další evropské země. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Nová cyklostezka má propojit Frýdek Místek s obcí Sedliště. Město si nechalo zpracovat studii o možných trasách. Teď začíná podle mluvčí radnice Jany Musálkové-Jekylové chystat projektovou dokumentaci.
4: V září jsme podali žádost o dotaci na zpracování podrobné projektové dokumentace. Cyklostezka propojí Frýdek Místek a Sedliště přes Frýdecký les. Cílem je vytvořit bezpečné a pohodlné propojení, které v této části města nemáme.
1: Počasí.
0: Dnes bude v celém Moravskoslezském kraji většinou polojasno, ráno místy mlhy, večer skoro jasno, nejvyšší teploty od 17 do 21 stupňů, na horách 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální ranní provoz je klidný, plynulý, bez hlášených nehod v Moravskoslezském kraji. V případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na bezplatném čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je tady 41. týden roku 2026 a začíná i dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Pondělí s datem 5. října. O program se budou starat Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný den a hudebně začínáme s Karlem Gottem.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Poslouchali jsme Babiho Daňka 5 hodin a 10 minut. Karvinští házenkáři po roční pauze znovu nastupují v hlavní části Evropské ligy. Druhou nejlepší klubovou soutěž hrají jako jediný český tým. Máme pro vás více podrobností, vše zhrneme do reportáže a nabídneme vám 10 minut před 17:30.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
5: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
4: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
6: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
4: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
2: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
7: U kombajnu se stal malér, přijeli drápalíka.
4: 80 má v pohodě i drápalík.
8: Nalej do toho sádru, tak má drápalík soch.
4: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
9: Božník půjdeš Turkovi.

0: počasí.
1: Před námi je příjemný podzimní den. Aktuální situace je taková, že na severní Moravě a ve Slezsku máme většinou polojasno. Co se týče teplot, v Karviné 6 stupňů, v Uchelné na Opavsku už teď naměříte desítku. No a prognóza na pondělí, ta říká, že bude den většinou polojasný, místy se po ránu mohou tvořit mlhy, večer se úplně vyjasní. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách pak naměříte do 16.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Se zvučnými týmy, že Španělska, Portugalska a Dánska se potkávají házenkáři v Karviné v základní skupině Evropské ligy. Hlavní fázi druhého nejprestižnějšího poháru hrají po roční odmlce, což se odrází samozřejmě na návštěvnosti. O první domácí zápas byl velký zájem.
1: Až na pár prázdných sedaček byla házenkářská hala v Karviné velmi slušně zaplněná. Utkání českých vicemistrů s dvojnásobným vítězem dánského poháru Holstebro sledovalo 1200 diváků. A to i přesto, že se hrálo ve všední den od 18.45.
2: Já bych chtěl moc fanouškům poděkovat, že tady v ten netradiční čas udělali čas a přišli nás podpořit. I když jsme jim asi moc radost neudělali, ale i tak jim děkuju.
1: Pochvaloval si atmosféru karvinský házenkář Jonáš Pacl, který byl nejproduktivnějším mužem zápasu, ale ani jeho 7 gólů na Holstebro nestačilo. Zkušení favorité z Dánska vyhráli 33-23.
2: Víme, že jsme asi největší outsideri v naší skupině, ale budeme prostě v každém zápase se snažit do toho dávat všechno a ať už se to podaří nebo ne, tak hlavně musíme hrát naplno a vzít si z toho co nejvíc.
1: Dalšími karvinskými soupeři ve skupině F jsou Torrella Vega ze Španělska a Benfica Lisabon z Portugalska.
2: Tak já si myslím, že to je super, že se potkáme i tady s těma už fakt dobrýma evropskýma týmama a nabereme tam hodně zkušeností, které potom můžeme využít prostě v extralize a i v reprezentaci, takže já to beru pozitivně, jen je to prostě fakt náročný.
1: Hodnotí kvalitu ostatních týmů Jonáš Pacl. Karviná se vrátila do základní skupiny Evropské ligy po roční pauze. V minulé sezóně hrála méně prestižní Evropský pohár, kde se potkávala převážně s kluby z východní Evropy. Teď je los atraktivnější.
2: Jsem rád, že nemusíme jít třeba do Bosny nebo do Srbska, je to fajn, že se zaletíme do Španělska, do Portugalska a zahrajeme si v halách, kde nikdo z nás předtím nehrál a uvidíme i trošku jinou tu házenkářskou kulturu, než na kterou jsme zvykli.
1: K dalšímu evropskému utkání zamíří Karviná na sever Španělska do města Torrella Vega. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U zprávářského mikrofonu je Lenka Blažová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to včera řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů. Stavba nového výjezdu z obce Zašová na Vsetínsku se protáhne až do jara. Stavební firma teď opravuje opěrnou zeď u hlavní silnice z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Stavbaři mají ale na práci málo místa, hned vedle stojí rodinné domy, proto postupují opatrně a pomalu. Přestavba kopřivnického koupaliště je v polovině, stavbaři teď instalují nový tobogán a svařují nerezové vany. Zbourané už je i původní zázemí pro návštěvníky a na místě stojí hrubá stavba nových šaten a bufetu. Rekonstrukce plovárny je jednou z největších investičních akcí města, za poslední dobu stojí 205 milionů korun. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta budou lidé vzpomínat na akcích po celé republice. Výročí připomíná i Radiožurnál. Dnes nabídne exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem, který Havla považoval za svého osobního přítele. Cesta na hřbitov v Těrlicku Hradišti bude pro chodce bezpečnější. Podél ulice Hradišťská vznikne nový chodník. Správa silnic Moravskoslezského kraje rozšíří cestu a vznikne nový pruh pro pěší. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno. Odpoledne a večer skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz je zatím v kraji bez nehod, místy se vyskytují mlhy a je snížená viditelnost, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

zpíval Pavel Bobek, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pokud s námi budete i dopoledne mezi 11. a 12. hodinou, uslyšíte rozhovor s naším hostem a tím bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se v tomto roce rozhovorům vyhýbá, tak udělala výjimku, i protože vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel? Je to uzavřené téma, anebo žije svým životem dál? A proč nerada poslouchá audioknížky? O tom i o mnohem dalším bude rozhovor, který povede Kateřina Huberová. Začínáme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology, konkrétně na lince Marie Glofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně převládá spíše malá oblačnost, to je dost mlh. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia, lokálně klesly až na 4 stupně Celsia. A například na Bruntalsku se vyskytly i přízemní mrazíky. Vítr fouká aktuálně slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav, teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes bude většinou polojasno, bude převažovat hlavně vysoká, cirovitá a průsvitná oblačnost. Ráno ještě budou přetrvávat mlhy. Jinak večer ubude oblačnost až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co zítra?
2: Noc bude bezoblačná, v údolí se opět kránu, hlavně kolem vodních toků a ploch lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, v údolích kolem 2 stupňů Celsia a ojediněle se vyskytnou opět přízemní mrazíky v těch údolích. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. I zítřek bude slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle s těmi přetrvávajícími mlhami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková, díky za to, pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Součástí Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava teď byl i Karel Zich. Máme 5:52. My vám dnes odpoledne opět nabídneme pořad osobnosti Česka, ve kterém moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová a my z toho povídání pro vás máme malou zvukovou ochutnávku.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: To je sen a plán, sen. Ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých márinek a mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Připomenu, že pořád osobnosti Česka si v našem vysílání můžete poslechnout už dnes odpoledne chvíli po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před drony. Dům seniorů v Krnově čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci Vysoko 9-0. Bude polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová a přeji dobré ráno. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
2: Předpokládám, že ta selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
0: Členové Bezpečnostní rady státu teď připravují zároveň navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Krnovský domov pro seniory chystá velkou rekonstrukci. Zařízení nesplňuje podmínky požární bezpečnosti. Zároveň má i zastaralý kolaudační plán, který neodpovídá skutečnosti. Domov využije na rekonstrukci dotaci od města, říká tamní ředitel František Vojtík. Práce mají být hotové do konce příštího roku.
3: Elektřina není zakufrovaná do nehořlavých pouzder. Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá madla, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé. Ta budova už je letitá a vyžaduje zásadní zásahy.
0: Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, které před dvěma lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být do roku 2030, řekl to starosta Hanušovic Marek Kostka. Sport. Hokejisté Třince v 8. kole Tipsport Extraligy vyhráli v Olomouci Vysoko 9-0 a vytvořili nový rekord nejvyšší soutěže. Před nimi ještě nikdo od začátku ročníku nevyhrál 8 zápasů v řadě bez ztráty bodu. Za tímto milníkem i jednoznačným výsledkem se ohlížel i jeden ze střelců, obránce Marián Adámek.
4: Jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit, oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup. Tak napadalo nám to tam a potom už se hraje líp, i na puku si člověk víc věří a bylo vidět, že na Olomouc padla deka už potom a je to trochu kruté pro Olomouc a někdy to tak je, někdy hokej dává, někdy bere a my jsme rádi, že nám dával.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, ráno místy mlhy, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách od 12 do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na aktuální uzavírku ulice Hlavní v obci Chlebičov na Opavsku. Omezený provoz tam bude do 16. října. Projíždí se tam jen kyvadlově jedním kruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat.

0: Český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Čtyři minuty po šesté, zdraví a vše dobré. I dnes v pondělí s datem 5. října přejí Lenka Blažová a Petr Soukup a v tuto chvíli, jako ostatně každý jiný den, budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. A dnes je v kalendáři hezké jméno Eliška, což je jméno, které má hebrejský původ a dá se významově vyložit, jako Bůh je má přísaha. Tak milé Elišky, mějte krásný svátek.

0: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme u zdi. Střímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, nohy na šířku ramen. Postavíme se bokem ke zdi. Pravou ruku opřeme dlaní o zeď, loket mírně pokrčený. Levá noha odlepená od země. Silou zatlačíme na 15 vteřin do zdi. Dýcháme plynule. Vystřídáme strany a znovu zatlačíme. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
1: Rozpraskaná podlaha a mokrý strop, tak dnes vypadá muzeum osobních automobilů Tatra v centru Kopřivnice. Přesto hejtmanství stále nezná termín rekonstrukce, přípravy totiž stěžuje špatný stav stavebních konstrukcí. Téma pro reportáž, nabídneme ji za 10 minut.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Po písni Ivety Bartošové se mrkneme na aktuální situaci ohledně počasí v regionu. Na severní Moravě a ve Slezsku máme polojasné ráno, ale také pořádně chladné. Ve Frýdku Místku naměříte právě v tuto chvíli 7 stupňů Celsia, na východě našeho regionu na Jablunkovsku v Horní Lomné teplota 5,5 stupně. Prognóza od našich meteorologů týkající se pondělka hovoří o tom, že den bude příjemný, většinou polojasný, jen po ránu místy s mlhami. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách naměříte okolo 15.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Naším pondělním hostem bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se letos rozhovorům vyhýbá, udělala výjimku. I proto, že vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel a proč nerada poslouchá audioknihy? O tom i mnohém dalším bude rozhovor Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Novojí Čínsko. Muzeum osobních automobilů Tatra v Kopřivnici má rozprasklanou podlahu a zatéká do něj. Rozsáhlá oprava této pobočky muzea Novojí Čínska je ale v nedohlednu. Budovu před pár lety od města převzal kraj a říká, že plán na rekonstrukci musí přepracovat kvůli špatným stavebním konstrukcím.
1: Bych pravdu řekl, moc to nesleduju, spíš se věnuju těm autům, je to moc pěkné.
2: Přestože je všední den dopoledne, muzeum se prochází hned několik návštěvníků. Je mezi nimi i David, že chodí po rozpraskaných dlaždicích, moc nevnímá.
3: Návštěvníci naštěstí chodí a naštěstí se primárně dívají po těch exponátech, takže nevidí to, co my vidíme.
2: Vedoucího Lukáše Filipa ale špatný stav muzea trápí.
3: Ono některé ty závady nejsou na první pohled vidět, ale jsou problematické pro ten provoz. Ono, co se týče třeba už jenom těch osvětlení, které tady jsou. Dneska je problém vlastně sehnat ty správná světelná tělesa, takže začínáme mít i problém s nastavením osvětlení.
2: Podle Filipa by si přitom muzeum už modernizaci zasloužilo.
3: Samotná ta expozice už má svoje odžito, takže my bychom chtěli udělat tu expozici trošku moderněji a živěji, ale pokud chcete něco takového dělat, tak v podstatě musíte začít řešit všechny technologie, které tu jsou. Co si budeme povídat, je to od samotné, já nevím, elektroinstalace. V celém objektu vlastně není žádná klimatizace. Proto v zimě je tu zima, v létě je tu horko. To znamená, pokud chcete jakoby něco zmodernizovat, jako nejde to udělat částečně, potom už zasáhnete vlastně do toho objektu jako celkového. Jo, všechno už má svoje odžito za těch téměř 30 let.
2: A do jedné části budovy dokonce zatéká. A to i přesto, že v místě je střecha nová.
3: Asi došlo někde nějaké chybě, prostě někudy teče dovnitř a nejsme schopni přijít na to, kudy. Takže, jak vidíte, strop je promočený stále. Ve chvíli, kdy vždycky trochu víc zaprší, tak proto tady máme i ty kyblíky, zachytáváme vodu, ale nejsme schopni přijít na to vlastně, kudy přesně tam teče.
2: Opravy se ale muzeum jen tak nedočká. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikolo Bryklenové totiž stavebně technický průzkum odhalil poškození některých stavebních konstrukcí. Proto v tuto chvíli hejtmanství teprve zajišťuje podklady, jak by vlastně měla rekonstrukce vypadat. A i když se s opravou počítá, není známý ani termín, ani cena. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: 7.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Škola v Havlíčkově ulici v Českém Těšíně získá lepší ochranu proti vlhkosti. Jde o budovu základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem. Město chystá dokumentaci pro lepší hydroizolaci základů. Přípravy by měly být hotové příští rok v březnu, potvrdila nám tomu včí radnice Nataša Cibulková. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cen sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. V lesoparku na Panském v Bohumíně odborníci právě v těchto dnech zjišťují skladbu ryb v soustavě tamních tůní. Výsledky monitoringu mají radnici pomoct při rozhodování, jakým způsobem zasahovat do dalšího vývoje ekologické oblasti. Uvedla to mluvčí radnice Jana Končítková. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny 25-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno k tomu, aby prvenství obhájil. Počasí v regionu dnes přináší další den babího léta, bude polojasno, postupně skoro jasno a teploty dnes vyšplhají na 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Stále dejte pozor na mlhu a na Bruntálsku také na teploty těsně pod nulou. Přejeme klidnou jízdu bez nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pozvánka k našemu dopolednímu vysílání, to je to, co nabídneme už za pár minut.

Společnost nám teď 3 minuty dělal i Michal Tučný, 6 hodin 39 minut. Legendární okruh Havířov-Šenov budou znát všichni nadšenci motorsportu. Terén, kde se konaly v druhé půlce minulého století automobilové závody, lákal zahraniční esa i jejich tuzemskou konkurenci. A závodníky chodili k trati povzbuzovat i desítky tisíc diváků. Na jedno takové pozoruhodné místo nás dnes spolu s ředitelkou knihovny a Šenovského muzea Simonou Slavíkovou vezme redaktorka Petra Štrimplová, a to v magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po hodině 9.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology, konkrétně na lince Marie Glofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně převládá spíš malá oblačnost, to je dost mlh. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia, lokálně klesly až na 4 stupně Celsia. A například na Bruntálsku se vyskytly i přízemní mrazíky. Vítr fouká aktuálně slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav, teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes bude většinou polojasno, bude převažovat hlavně vysoká cirovitá průsvitná oblačnost. Ráno ještě budou přetrvávat mlhy. Jinak večer ubude oblačnost až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co zítra?
2: Noc bude bezoblačná, v údolí se opět kránu, hlavně kolem vodních toků a ploch lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, v údolích kolem 2 stupňů Celsia a ojediněle se vyskytnou opět přízemní mrazíky v těch údolích. Vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. I zítřek bude slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle s těmi přetrvávajícími mlhami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková, díky za to, pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biok z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Marie Rotrová a my právě teď 6 hodin a 52 minut nabídneme pár pozvánek pro ty, kteří budou disponovat nějakým volným časem. V rámci festivalu Den architektury dnes můžete zajít v Opavě na projekci snímku nazvaného Schindler architektura prostoru. Začíná se v 18.30 v klubu Kupé. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic v Českém Těšíně pak nabídne představení divadla Šumperk. V jejich podání uvidíte od 7 večer v Těšínském divadle hru Senzibil temná strana jeseníků. A ostravský klub Atlantik bude patřit cestovateli Karlu Wolfovi, který zájemce zavede na nejkrásnější místa naší planety. Cestopisná přednáška začíná v 17 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 24 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dětmarovice otevřely nové prostory mateřské školy. Zájemci můžou prostřednictvím olomoucké charity opět poslat vánoční dárky chudým dětem na Ukrajinu. Hokejisté Vítkovic prohráli v extralize po druhé za sebou. Dnes bude hezky, polojasno, teploty 19 až 21 stupňů. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Dětmarovice na Karvinsku rozšířili kapacitu stávající mateřské školy. Přestavba vyšla obec zhruba na 30 milionů korun. 8 milionů korun získala z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Nově může školka přijmout také děti už od 2 let.
5: Stavba trvala přibližně rok a k původnímu objektu přibyly 2 nové třídy. Rozšíření má reagovat na rostoucí počet obyvatel obce a s tím spojenou poptávku po místech v předškolním zařízení. Z Dětmarovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Vláda dnes dopoledne projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. Školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí i nový systém placení asistentů.
6: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
3: Charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
7: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní Charity Olomouc.
8: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
7: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí Charity Marek Navrátil.
9: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
7: Nákladní auto z dárky Charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
3: Vítkovičtí hokejisté mají z posledních 2 extraligových zápasů jediný bod. V Hradci Králové prohráli 2-3 v prodloužení. Přitom vedli ve druhé třetině 2-0, na což reaguje i trenér Vítkovic Francouz Jurik Trej.
10: Je to těžká prohra. Náš tým investoval do tohoto utkání hodně a dařilo se mu, ale ve druhé třetině pár našich chyb dalo Hradci energii a soupeř to taky 2x potrestal při vyloučení. Zamrzí to tím spíš, že jsme dělali správné věci v 80% času.
3: V příštím extraligovém utkání se Vítkovice představí doma, a to v pátek proti Pardubicím.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, ráno ještě místy mlhy, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách do 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V obci Úvalno na Bruntálsku je uzavřený provoz na silnici ve směru do Polska. Opravuje se tam hraniční most. Mohou tam pouze vozidla integrovaného záchranného systému a rezidenti. Uzavírka platí do konce října.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Lenka Blažejová a Petr Soukup, jsme s vámi v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. A už za chvíli nás doplní i Artur Kubica, protože jaké by to bylo ráno bez jeho dobrých rad a nápadů. Dnes budeme s Arturem pracovat na zahradě. Zaměříme se na typicky říjnové práce.

0: 7:11 a jsme Český rozhlas Ostrava a za pár minut se v našem vysílání zaměříme na ceny bytů v našem regionu. Ty rostou rychleji než průměrná mzda, lidé tak hledají menší byty anebo se stěhují tam, kde jsou levnější. To zase tlačí cenu dostupnějších bytů nahoru. Podrobněji k tématu krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Jeden by čekal, že v říjnu bude hodně pršet. Zatím to tak ale nevypadá. Každopádně, říjnové srážky přejí výsadbě všech na vláhu náročnějších dřevin. A mezi ně patří angrešt, borůvka chocholičnatá a další ovocné stromky a keře se právě díky častější přirozené závlaze snadněji zakoření. Druhá půlka měsíce je vhodná pro výsadbu prostokořených a kontejnerovaných dřevin. V říjnu je nejlepší čas také pro výsadbu většiny trvalek, růží, okrasných travin a bambusů a vysaďte také cibuloviny kvetoucí na jaře, jako jsou sněženky, tulipány, modřence, hyacinty a další. A je také ideální čas na zakládání živých plotů. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude příjemný a slunečný, nejprve ale klasicky pohled do regionu, jak to aktuálně vypadá. Máme takové polojasné ráno, ale ne příliš teplé, to je pravda, v Ostravě teď 9 stupňů Celsia. O něco málo, ale opravdu jen o něco málo je na Krnovsku, konkrétně v městě Albrechticích naměříte 11 stupňů. No a teď prognóza na celý den, ta je stručná. Bude většinou polojasno, místy se po ránu mohou tvořit mlhy, ale po celý den pršet nebude a večer se úplně vyjasní. Teploty až 21 stupňů v nížinách, na horách okolo 15.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Aktuální téma. Byty zdražují rychle a platy rostou pomalu a ceny nemovitostí mezi různými částmi Moravskoslezského kraje se zvětšují. Lidé proto často volí levnější bydlení mimo Ostravu a za prací raději dojíždějí. Průměrná cena bytu v regionu za posledních 6 let stoupla více než o 120%.
1: V roce 2014 jsme koupili byt, stál nás 550 tisíc. Vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu, zrekonstruovaný už.
2: Vzpomíná Leona Zhavířová. Teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
1: Nezvyšovala mi nájem, novému nájemníkovi už by zvyšila.
2: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3 plus KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů. Zatímco průměrná mzda v kraji stoupla mezi lety 2019 a 2025 o 45%, průměrná cena bytu stoupla o 120%.
3: Kdybyste komukoliv řekl, že těch 45% mu narostlo příjem za posledních 6 let, tak se vám jako vysměje. Ten rozdíl je v podstatě daleko větší. Naprosto už nám neodpovídá růst cen nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
2: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Růst cen bytů se promítá i do výše nájmů.
3: Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady. Nefunguje to.
2: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
4: Zejména z finančních důvodů kupují menší byty, než by si pro život přáli. Svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
2: Zájem investorů o menší byty je proto větší. A to zase znamená další nárůst cen.
4: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
2: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy, u mikrofonu je Lenka Plašiová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD, nyní socdem, Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal 6 let za Mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru anebo výpadku elektřiny. Český Těšín prodlouží Lipovou alej u Průmyslové ulice. Přibude 23 nových lip, které navážou na stávající stromořadí. Město je vysadí letos na podzim. Náklady ve výši 150 tisíc korun pokryje krajská dotace. Na Dolní Novomlýnské nádrži začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá až do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu a vítěz si odnese 30 tisíc euro. Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc. Koná se už tento týden od čtvrtka do neděle. Podzimní flóru doprovodí zahradnické trhy, gastronomický festival a mezinárodní včelařská výstava. Dnešní počasí v regionu bude polojasné s teplotami do 21 stupňů, na horách kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 v Ostravě na sjezdu 354 Rudná ve směru na Brno se srazila před chvílí 3 osobní auta. Dejte na to pozor, je tam silnější provoz.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Karvinští házenkáři po roční pauze znovu nastupují v hlavní části Evropské ligy. My vás seznámíme s podrobnostmi hned po písních od Kabátu a Petrianů.

0: Naším hostem teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava byla Petra Janů. Máme 7.40 a na řadu přichází sport. Se zvučnými týmy ze Španělska, Portugalska a Dánska se potkávají házenkáři Karviné v základní skupině Evropské ligy. Hlavní fázi druhého nejprestižnějšího poháru hrají po roční odmlce, což se odráží na návštěvnosti. O první domácí zápas byl velký zájem.
1: Až na pár prázdných sedaček byla házenkářská hala v Karviné velmi slušně zaplněná. Utkání českých vicemistrů s dvojnásobným vítězem dánského poháru Holstebro sledovalo 1200 diváků. A to i přesto, že se hrálo ve všední den od 18.45.
2: Já bych chtěl moc fanouškům poděkovat, že tady v té netradiční časy udělali čas a přišli nás podpořit. I když jsme jim asi moc radost neudělali, ale i tak jim děkuji.
1: Pochvaloval si atmosféru karvinský házenkář Jonáš Pacl, který byl nejproduktivnějším mužem zápasu, ale ani jeho 7 gólů na Holstebro nestačilo. Zkušení favorité z Dánska vyhráli 33-23.
2: Víme, že jsme asi největší outsideri v naší skupině, ale budeme prostě v každém zápase se snažit do toho dávat všechno a ať už se to podaří nebo ne, tak hlavně musíme hrát naplno a vzít si z toho co nejvíc.
1: Dalšími karvinskými soupeři ve skupině F jsou Torrella Vega ze Španělska a Benfica Lisabon z Portugalska.
2: Tak já si myslím, že to je super, že se potkáme i tady s těma už fakt dobrýma evropskýma týmama a nabereme tam hodně zkušeností, které potom můžeme využít prostě v extralize a i v reprezentaci, takže já to beru pozitivně, jen je to prostě fakt náročný.
1: Hodnotí kvalitu ostatních týmů Jonáš Pacl. Karviná se vrátila do základní skupiny Evropské ligy po roční pauze. V minulé sezóně hrála méně prestižní evropský pohár, kde se potkávala převážně s kluby z východní Evropy. Teď je los atraktivnější.
2: Jsem rád, že nemusíme jít třeba do Bosny nebo do Srbska, je to fajn, že se zaletíme do Španělska, do Portugalska a zahrajeme si v halách, kde nikdo z nás předtím nehrál a uvidíme i trošku jinou tu házenkářskou kulturu, než na kterou jsme zvykli.
1: K dalšímu evropskému utkání zamíří Karviná na sever Španělska do města Torrella Vega. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: V programu teď přivítáme ostravského meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začněme jako vždy aktuální situací.
2: Tak na větší části Moravskoslezského kraje se teď po ránu vyskytuje mlha nebo nízká oblačnost, pouze na krajním jihovýchodě, tak je oblačnost zmenšená, protrhaná. Teploty jsou většinou kolem 7 až 8 stupňů nad nulou. Nejtepleji je ve středních polohách, tam je 10 až 12 stupňů, na horách je pak teplota kolem 8, třeba Lysá hora má 9 stupňů, takže to svědčí o tom, že k nám proudí stále teplý vzduch od jihu. Vítr ten je spíše slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí, 5. říjnový den, jak bude?
2: Očekáváme, že teď z rána a časně dopoledne ještě mlha nebo nízká oblačnost. Tyto jevy se budou během dopoledne zvolna rozpouštět a převládne jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí dnes na 19 až 21 stupňů, na horách bude kolem 14 a vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí máme pak následně čekat v noci a co přinese zítřek?
2: V noci zpočátku jasno, skoro jasno, v údolích se opět může vytvořit i lokálně mlha. Teploty budou klesat na 9 až 5 stupňů, ojediněle v údolích až kolem 2 stupňů. Zítra z rána ojediněle v údolích možnost mlhy, ale jinak převládne jasno, skoro jasno. Odpolední teploty 20 až 23, na horách kolem 15 a vítr zítra slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1026,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je teď kolem 95 až 100% při mlze.
1: Informace o počasí máme kompletní, nabídl je Tomáš Ostrožlík. Velké díky a pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

ještě ladí.

0: kapelou Krešové jsme teď pobyli 4 minuty ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale muziku vystřídají informace, konkrétně pozvánky. Minulá sklizeň, to je název výstavy, na které představí své práce studenti Střední umělecké školy v Ostravě. Vernisáž je dnes odpoledne v 16 hodin v zámku Poruba. Městská knihovna ve Frýdku Místku dnes v rámci pravidelných setkání neslyšících představí pořad České televize určený právě pro neslyšící děti. Doktor Žako. Začíná se ve 4 odpoledne v Modrém salonku. A na Masarykově náměstí v Ostravě se dnes odehraje vzpomínkové odpoledne k nedožitým 90. Václava Havla. Návštěvníky čeká od 17 hodin hudební vystoupení, happeningy pamětníků i studentů a také živý obraz. Od 18 hodin se pak bude v knihovně Daliborova v Mariánských horách číst Havlova audience.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Vojí cestu u Dolního Benešova omezení potrvá měsíc. Třinečtí hokejisté vyhráli v Olomouci 9-0 a vytvořili extraligový rekord. Dnes bude polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný cell broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
1: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
0: Změnu ve financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Podle novely by nově mohly školy dostávat peníze na asistenty podle počtu žáků a toho, kolik dětí jejich pomoc potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení psychologické poradny. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy změna školám zajistí podporu při výuce pro všechny žáky. Dopravu na jedné z nejvíce vytížených silnic na Opavsku od dneška omezuje výměna asfaltu. Silničáři částečně uzavřeli průjezd Zábřehem městskou částí Dolního Benešova. Jak potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, stavební práce se dotknou zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku.
2: Opětovné zprovoznění plánujeme během jednoho jediného měsíce. Během prací byl zhotoviteli ze strany silničního úřadu schválen kyvadlový provoz. Střídavý průjezd jedním jízdním pruhem pohlídají semafory, nahrazované případně regulovčíky s vysílačkami.
0: Začíná takzvaný Nobelovský týden. Letošní první prestižní ocenění vyhlásí už předpolednem švédský Karolinský institut, který uděluje Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech se pak budou oznamovat laureáti cen za fyziku, chemii, literaturu, za mír a ekonomiku. Samotné ocenění se každoročně předávají v prosinci. Sport. Hokejisté Třince v 8. extraligovém kole porazili Olomouc 9-0 a vytvořili nový rekord české nejvyšší soutěže. Od začátku soutěže vyhráli 8krát v řadě bez ztráty bodu, což se nikomu před nimi nepodařilo. V kabině ani v realizačním týmu to ale před zápasem téma nebylo, říká asistent trenéra Jiří Raška.
3: Ne, že bychom se tím nezobírali, nebo chceme jít do každého zápasu maximálně nachystaní, jakoby to byl první zápas sezóny a nějaký systém jsme nastavili a herní a kluci se ho drží a myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat a protože oni na sebe vytvoří takový tlak a myslím si, že tady toto je důvod.
0: Počasí. Obloha v regionu dnes bude většinou polojasná, ráno lokálně mlhy. Večer skoro jasno, nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů, na horách 12 až 16 stupňů a vítr bude jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno u obce Kujavy na Novojičínsku na kilometru 331 stojí porouchané auto. Dejte na to pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pondělí 5. říjnový den roku 2026. Máme přesně 4 minuty po 8 a pokračuje dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Společnost vám dělají Lenka Blažová a Petr Soukup. Hezký den i poslech. Už za chvíli tady bude také Martin Písařík se svou rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes nás zavede k hospodářským zvířatům. Jakým? Uslyšíte už za pár minut.

0: FL Collins byl zařazen do dnešního ranního playlistu Českého rozhlasu Ostrava 8 hodin 12 minut. Rozpraskaná podlaha a mokrý strop, tak dnes vypadá Muzeum osobních automobilů Tatra v centru Kopřivnice. Přesto hejtmanství stále nezná termín rekonstrukce. Přípravy stěžuje špatný stav stavebních konstrukcí. Téma pro reportáž nabídneme vám už za 10 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ať se to tak nemusí zdát, před námi je pěkný podzimní den. Aktuálně je na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, místy se ale tvoří mlhy, ty se ale budou rozpouštět a úplně večer se vyjasní maximálně. Pršet by dnes nemělo, teploty v nížinách od 17 do 21 stupňů, na horách naměříte okolo 15.
2: Naším pondělním hostem bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se letos rozhovorům vyhýbá, udělala výjimku. I proto, že vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel a proč nerada poslouchá audioknihy? O tom i mnohém dalším bude rozhovor Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další program Českého rozhlasu Ostrava nás krátce před 9:30 zavádí na Novojičínsko. Muzeum osobních automobilů Tatra v Kopřivnici má rozpraskanou podlahu a zatéká do něj. Rozsáhlá oprava této pobočky Muzea Novojičínska je ale v nedohlednu. Budovu před pár lety od města převzal kraj a říká, že plán na rekonstrukci musí přepracovat, a to kvůli špatným stavebním konstrukcím.
1: Bych pravdu řekl, moc to nesleduju. Spíš se věnuju těm autům. Je to moc pěkné.
2: Přestože je všední den dopoledne, muzeum se prochází hned několik návštěvníků. Je mezi nimi i David, že chodí po rozpraskaných dlaždicích, moc nevnímá.
3: Návštěvníci naštěstí chodí a naštěstí se primárně dívají po těch exponátech, takže nevidí to, co my vidíme.
2: Vedoucího Lukáše Filipa ale špatný stav muzea trápí.
3: Ono některé ty závady nejsou na první pohled vidět, ale jsou problematické pro ten provoz. Ono, co se týče třeba už jenom těch osvětlení, které tady jsou, dneska je problém vlastně sehnat ty správná světelná tělesa, takže začínáme mít i problém s nastavením osvětlení.
2: Podle Filipa by si přitom muzeum už modernizaci zasloužilo.
3: Samotná ta expozice už má svoje odžito, takže my bychom chtěli udělat tu expozici trošku moderněji a živěji, ale pokud chcete něco takového dělat, tak v podstatě musíte začít řešit všechny technologie, které tu jsou. Co si budeme povídat, je to od samotné, já nevím, elektroinstalace, v celém objektu vlastně není žádná klimatizace. Proto v zimě je tu zima, v létě je tu horko. To znamená, pokud chcete jakoby něco zmodernizovat, jako nejde to udělat částečně, potom už zasáhnete vlastně do toho objektu jako celkového. Jo, všechno už má svoje odžito za těch téměř 30 let.
2: A do jedné části budovy dokonce zatéká, a to i přesto, že v místě je střecha nová.
3: Asi došlo někde nějaké chyby, prostě někudy teče dovnitř a nejsme schopni přijít na to kudy. Takže, jak vidíte, strop je promočený stále. Ve chvíli, kdy vždycky trochu víc zaprší, tak proto tady máme i ty kyblíky, zachytáváme vodu, ale nejsme schopni přijít na to vlastně, kudy přesně tam teče.
2: Opravy se ale muzeum jen tak nedočká. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikolo Bryklenové totiž stavebně technický průzkum odhalil poškození některých stavebních konstrukcí. Proto v tuto chvíli hejtmanství teprve zajišťuje podklady, jak by vlastně měla rekonstrukce vypadat. A i když se s opravou počítá, není známý ani termín, ani cena. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Olivia Newton-John teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava střídá Lenka Blažková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl včera vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů. Stavba nového výjezdu z obce Zašová na Vsetínsku se protáhne až do jara. Stavební firma teď opravuje opěrnou zeď u hlavní silnice z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Stavbaři mají na práci málo místa, hned vedle stojí rodinné domy a proto postupují opatrně a pomalu. Přestavba kopřivnického koupaliště je v polovině, stavbaři teď instalují nový tobogán a svařují nerezové vany. Zbourané už je i původní zázemí pro návštěvníky. Na místě stojí hrubá stavba nových šatén a bufetu. Rekonstrukce plovárny je jednou z největších investičních akcí města za poslední dobu, stojí dohromady 205 milionů korun. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta budou lidé vzpomínat na akcích po celé republice. Výročí připomene i Radiožurnál, dnes nabídne exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem, který Havla považoval za svého přítele. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů, v pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Počasí aktuálně pro další hodiny, ráno mlhy, poté polojasno, na horách kolem 14 stupňů, jinak až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici D56 za Ostravou ve směru na Frýdek Místek je aktuální nehoda na kilometru 43. Neprůjezdný zůstal levý jízdní pruh a taky odstavný pruh. Pozor, nehoda je v zatáčce. Policie už kolizi vyšetřuje, dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Přátelé, znáte termín e-sport? Pokud ne, tak vše objasníme už za pár minut. Teď ale bude zpívat Jaromír Nehavica. Pěkné ráno.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Ostravští vysokoškoláci dnes změří své síly ve videohrách a budou přitom i sportovat. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava vyzve Ostravskou univerzitu v dalším ročníku e-sport derby. Proti sobě se postaví hráči, kteří se budou snažit soupeře porazit v několika titulech. Jedním z organizátorů této akce je Jakub Čubík z fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB. Po telefonu pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: V jakých titulech a v jakých disciplínách se tedy bude soutěžit?
1: My máme připravené ty e-sportové tituly, což je takový typický Counter-Strike 2 a League of Legends, ale máme připraveno i NHL, protože nově jsme zapojili do našich týmů hráče, kteří hrají to derby pravé, hokejové, řekněme, ne to e-sportové, to více sportovní, které bude teďka ve čtvrtek, a ti sami hráči, co nastupují na led, tak nastoupí u nás právě proti sobě a zkusí porazit Ostravskou univerzitu.
0: E-sport má u vás na univerzitě poměrně dlouhou tradici. V čem je tento ročník výjimečný a neobvyklý?
1: My jsme oslavili 10 let tento rok, takže opravdu jsme stálice na trhu, když to takhle řeknu. A vlastně tento ročník je výjimečný právě tím derby ostravským, protože my jsme v minulých letech soupeřili s různými jinými univerzitami po celé České republice a na Slovensku. A poprvé se nám podařilo stvořit tohle derby a ještě ho takhle krásně propojit s tím derby hokejovým, který má obrovskou tradici a obrovskou návštěvnost.
0: Asi potvrdíte, že sport, ať už ten skutečný nebo elektronický, patří k vysokoškolskému životu. Jaké další akce vaše univerzita bude pořádat?
1: Určitě ten sport je tady proteklý, ať už je to ten s tím E nebo ten bez E. Vlastně mladí lidé, co tu jsou, tak všichni sportují nebo něco dělají, patří do týmu, a vlastně akademické hry, ve kterých je kromě hokeje, basketbal, floatbal a další desítky, atletika a tak dále, další desítky sportů, tak je tady jako běžně vidět a slyšet. Kromě těchto dvou derby, tak právě ty akademické hry poměrně lákají, ale když se podíváte na novinky na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava, tak snad každý týden je tam něco, co buď připomíná sport, anebo je s tím přímo spjato.
0: Tolik tedy Jakub Čubík z fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB, který byl teď hostem Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme za váš čas a pěkný den.
1: Děkuji moc.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme většinou polojasno místy, ale můžeme mít mlhu, která se následně rozpustí a večer se dokonce úplně vyjasní. My jsme se dnes ještě nepodívali, jak to vypadá na horách, tak například na západě regionu v Jeseníkách na Pradědu 7 stupňů, v Beskydech na vrcholu Lysé hory teď v tuto chvíli naměříte 10, v průběhu celého dne pak v těch vyšších horských polohách bude teplota okolo 15 stupňů Celsia, v nížinách bude tepleji většinou mezi 17 a 21 stupni a pršet dnes nebude.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krnovský domov pro seniory se bude rekonstruovat. Kdyby opravy měly být hotové, to vám poví Lenka Blažejová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava za 8,5 minuty. No a pak už začne dopolední program, tím vás už ale provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A to se maminka chystá do porodnice, je před Vánocemi. A tak se ptá malého synáčka Jarouška. A říká mu: Jaroušku, co by si chtěl pod stromeček, bratříčka nebo sestřičku? A ten malý Jaroušek chvilku přemýšlí a potom povídá: víš, maminko, kdyby tě to moc neobtěžovalo, tak já bych si přál, aby si mi z té porodnice přinesla raději nové kolo. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dům seniorů v Krnově čeká rozsáhlá rekonstrukce. V Těrlicku Hradišti vznikne nový chodník. Česko

0: konce příštího roku.
1: Elektřina není zakufrovaná do nehořlavých pouzder. Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá madla, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se schromažďovali lidé. Ta budova už je letitá a vyžaduje prostě zásadní zásahy.
0: Cesta na hřbitov v Těrlicku Hradišti bude pro chodce bezpečnější. Podél ulice Hradišťská vznikne nový chodník. Správa silnic Moravskoslezského kraje rozšíří cestu a vznikne tam pruh pro pěší. Původně chtěla nový chodník postavit obec, nezískala ale souhlas všech vlastníků okolních pozemků. Česko si právě dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
2: My strongest memory of him always.
3: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
0: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál po 13. hodině. V Moravských Kopanicích v Žítkové se otevřelo nové ekologické centrum v Janušově usedlosti. Představí také projekt na ochranu tradičních ovocných odrůd. Ekoskanzen vznikal postupně v posledních zhruba 10 letech obnovou tradičních staveb. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Chystají se tam kurzy zaměřené na ovocnářství a řemesla.
4: Počasí.
0: V našem kraji dnes bude většinou polojasno ráno a dopoledne se budou lokálně vyskytovat mlhy. Večer pak bude skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes od 18 do 21 stupňů, na horách 12 až 16. Vítr bude jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé, během dne pak budou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehoda na silnici D56 u Paskova ve směru na Frýdek Místek je už odstraněná a už je tam plynulý provoz.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava jste slyšeli aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 5. října a všem Eliškám přejeme krásný svátek. I dnes pochopitelně začneme magazínem Křížem krajem. Bezmála 2,5 dekády se v kraji jezdily automobilové závody na trati Havířov-Šenov, které byly populární nejen u českých a zahraničních jezdců, ale také u diváků. No a my vás za malou chvíli pozveme právě do Šenova, konkrétně k místu, kde se závodníci otáčeli. Nabídneme pár střípků z historie a jednu velmi zajímavou pozvánku. Petra Štrimplová a magazín Křížem krajem tady bude za malou chvíli. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: 9 hodin a 12 minut ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přesně jak napovídá znělka, je tady magazín Křížem krajem. I tentokrát se budeme toulat a nebude to daleko od Ostravy. Legendární okruh Havířov-Šenov budou znát všichni nadšenci motosportu. Terén, kde se konaly v druhé půlce minulého století automobilové závody, lákal zahraniční ESA i jejich tuzemskou konkurenci. A závodníky chodili k trati povzbuzovat i desítky tisíc diváků. Na jedno pozoruhodné místo se s ředitelkou knihovny a Šenovského muzea Simonou Slavíkovou vypravila s mikrofonem i redaktorka Petra Štrimplová.
3: Tak pro jaksi uvedení do souvislosti by stálo za to, paní ředitelko, vysvětlit, kde my teď stojíme.
4: Stojíme na nové cyklolávce, kousek od Šenovského muzea. A je to místo, kde vlastně v minulosti se odehrávala spousta věcí a také tady probíhaly automobilové závody, slavné automobilové závody Havířov-Šenov, a zhruba tady někde v těchto místech byla otočka.
3: Takže my se koukáme na tu vlastně čtyřproudou frekventovanou tepnu a představíme si, že v těchto místech kdysi bylo živo a snažili se tady urvat co nejrychlejší čas automobiloví závodníci. No a my si k tomu řekneme něco více, ale z té tepny utečeme, protože ten hluk tady je opravdu dost výrazný. No pověsme, do kterého roku my se vlastně budeme v tom výletu do historie vracet.
4: No, začalo to v roce 1971, kdy tady proběhlo první oficiální mistrovství ČSSR a tyhle ty automobilové závody pokračovaly a jezdilo se až do roku 1994. My jsme tady v roce 2017 měli besedu s tehdejším ředitelem automobilových těch závodů Juliusem Lešínským a mimo jiné nás tady třeba navštívil pan Zdeněk Válek se svým legendárním závodním vozem Gazelou.
3: My se díváme na fotografii historickou, kde pan Válek stojí u té Gazely. To byl takový hraškově zelený
4: Legendární vůz.
3: No, oba pánové už nejsou mezi námi.
4: Nejsou už mezi námi, ale vzpomínky na ně a na jejich vzpomínky nám zůstaly. Mimo jiných také vznikla kniha Historie závodního okruhu Havířov-Šenov, kterou popsal pan Roman Krejčí. A potom bych ještě pozvala návštěvníky k nám do muzea, kde 21. října v 17 hodin proběhne beseda s fotografem a sportovním komentátorem Martinem Strakou a nazvali jsme ji Hvězdy Formule 1 v Šenově. Takže to budou vzpomínky na dobu, kdy se tady ty závody jezdily a na ty slavné závodníky, kteří tady vyhrávali.
3: Věřím, že Martin to bude mít velmi podrobně zmapováno, protože co se týká závodních okruhů a automobilového sportu, on je vlastně člověkem, který tím žije až do morku kostí.
4: Je to tak, ale byl to právě on, kdo s námi tady v tom roce 2017 besedoval právě s panem Válkem a s panem Lešínským. A ještě bych chtěla posluchače upozornit, že pokud budou chtít, mohou se podívat na YouTube, na stránky knihovny Šenovského muzea, kde mimo jiné je 5 filmů z těch dobových závodů, nejstarší z roku 1981.
1: Říká ředitelka knihovny a Šenovského muzea Simona Slavíková. No a do Šenova se vrátíme i po písničce a k historii slavných závodů nabídneme další informace.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Automobilové závody Havířov-Šenov se na přírodním okruhu konaly v letech 1971 až 1994. Okruh vznikl jako nástupce takzvaného Těrlického okruhu, který kvůli podmínkám bezpečnosti závodníkům už nevyhovoval. První závod se konal v květnu roku 1971 a pořádal ho Autosport klub Svazarmu Dolu prezident Gottwald. Na závody zavzpomínala ředitelka Šenovského muzea Simona Slavíková v rozhovoru s Petrou Štrimplovou.
2: No a my jsme zmiňovali vlastně historii těch závodů Havířov-Šenov. My víme, kolik ročníků se odehrálo. Bylo to pravidelně každý rok, nebo byla třeba nějaká pauza od těch 70. let, kdy to začalo do toho roku 94, myslím.
3: Já mám dojem, že to bylo velmi pravidelně, ale opravdu ty podrobnosti doporučovala bych přečíst si v té knize, kde jsou nejen teda data, podrobnosti, ale i rozhovory s tehdejšími účastníky a spousta fotografií a dobových informací.
2: Když člověk prolistuje ty fotografie historické, tak vidí, že to vlastně byly závodní auta.
3: Závodní auta, motorky, formule.
2: Vyloženě i formule tam byly, ano. Takže ta škála těch vozidel byla poměrně pestrá. A vy si, paní ředitelko, nějaký ten závod vybavíte v těch kolika, dvou dekádách nebo... Vlastně,
3: ale určitě, protože to vždycky byla velká sláva, to víte, že jsme chodili, všichni jsme chodili koukat na závody. Bylo to něco, co tady lidé hodně prožívali. Já bych to řekla tak, že spousta lidí má v dnešní době představu, že ti naši předkové nebo v minulosti, že se žilo nudně a nezajímavě. A my chceme dokázat, že to není pravda, že i ti naši předkové se uměli bavit a i takové akce jako mezinárodní závody se mohly v Šenově konat.
2: Takže bylo to spousta hluku sice, ale taky spousta adrenalinu, jak jsme zmiňovali mezinárodní účast a byli i domácí borci, tak jak jsme zmiňovali toho pana.
3: Válka, kterým šlo fandit.
2: A je ještě nějaké jméno, které je třeba přímo spojené s Šenovem, odkud se mohl rekrutovat závodník?
3: Ještě bych zmínila dvojnásobného mistra republiky v závodech na okruzích v letech 2006 a 2007 a mistra republiky v závodech do vrchu v roce 2000 a sice syna pana Juliuse Lečínského, toho dlouhodobého ředitele závodu Havířov-Šenov, a závodil takto jeho syn Igor Lešínský.
2: To byla líheň. Tak my se z té lávky jsme se koukali vlastně na místa, kde se pravděpodobně otáčeli, ale pověsme, jak byla dlouhá třeba ta trať závodní.
3: Trať měřila 4000 metrů s výškovým rozdílem 6 metrů a vedla po silnici 1, známější pod názvem Rudná. A jak říkám, to první mistrovství ČSSR se jelo v roce 1971.
2: Simona Slavíková, ředitelka Šenovského muzea a knihovny z Šenova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Takže v tom dnešním magazínu Křížem krajem jsme nahlédli pod pokličku kdysi legendárního závodu Havířov-Šenov. No a už zítra se vypravíme do Českého Těšína. V muzeu v Českém Těšíně totiž vystavují krásné hedvábné látky s náročnými vzory, tedy brokáty. Dříve zdobily oděvy hlavně šlechty. Postupně ale pronikly i do lidového prostředí. O tradici výroby brokátových tkanin se v Těšíně zajímala redaktorka Iva Havlíčková a zítra po 9. hodině to uslyšíte v magazínu Křížem krajem.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 9 hodin a 32 minut. Nevím, jak u vás, ale tady v centru Ostravy je teda pořádná mlha z okna. Dokonce nedohlédneme ani na radniční věž, což není obvyklé. Je to ale známka toho, že podzim je definitivně tady. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí, tak to je věc, která může být velmi nebezpečná. Hrozí totiž, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, tak na to se zeptáme už za malou chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes v rubrice Jak nenaletět se zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má totiž svoje rizika. Vaše citlivé údaje může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je pak mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí, tak na to se dnes zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční, nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A už zítra si v naší rubrice Jak nenaletět budeme povídat o tom, jak si ověřovat informace.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Už tento pátek a sobotu se znova v České republice otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit? Jak to funguje v Praze a dalších velkých městech? A kde je o výsledku jasno už teď? Tak to vám prozradíme už za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 47 minut. V České republice je více než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Od sekání trávy až po stavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejen to vám vysvětlíme v prvním díle našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

9 hodin 57 minut. Za chvíli tady budou aktuální zprávy. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Podrobnosti zná Lenka Blažejová a nabídne ve zprávách v 10.

0: Den s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová za okamžik.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Před soudem v Ostravě stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Dětmarovice otevřely nové prostory mateřské školy. Na Libavé dnes začíná mezinárodní vojenské cvičení Moravian Lance. Bude polojasno s teplotami do 21 stupňů. Začínají zprávy. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD, nyní socdem, Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal 6 let za Mřížemi před uvězněním, ale utekl do

0: že školka přijmou také děti už od 2 let.
1: Stavba trvala přibližně rok a k původnímu objektu přibyly 2 nové třídy. Rozšíření má reagovat na rostoucí počet obyvatel obce a s tím spojenou poptávku po místech v předškolním zařízení. Z Dětmarovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance se ode dneška koná ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Více než 1000 vojáků bude společně s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Vysvětluje mluvčí brigády Romana Špicerová.
2: Cvičení vyvrcholí 14-měsíční proces ověřování nových technologií, prostředků a postupů, které mohou v budoucnu ovlivnit způsob vedení bojové činnosti mechanizovaných jednotek. Cvičící se zaměřují na nové taktické postupy, systém velení, logistiku, zdravotnické zabezpečení, způsob práce s informacemi i zdokonalení výcviku vojáků. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava a polských Katovic v sobotu oslavili přátelským zápasem v Polsku 30 let družby mezi oběma kluby. Vzájemnou přízeň si budou připomínat nadále i dresem, kde se oba kluby propojí. Ke zvláštnímu dresu se 2 logy se vyjadřuje výkonný ředitel Baníku Ostrava Matěj Šturala.
3: Jsem strašně rád, že ty dresy vznikly. Vlastně zobrazuje se na nich vlastně společná historie Baníku a Gexy a společné prvky. Jsou na nich obě 2 loga klubů a od pondělí budou k dostání vlastně na fanshopu. Vrcholem toho bude, že budeme hrát 13. kolo proti Plzni v těch dresech a Gexa bude hrát proti Visle Plock, takže bude to takové oživení podle mě celé ligy, jak extraklasy, tak i české ligy, takže bude to super.
0: Počasí. V našem kraji dnes bude většinou polojasno, dopoledne se budou ještě lokálně vyskytovat mlhy, večer pak bude skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách do 16. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé, během dne budou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na kruhovém objezdu na silnici 2. třídy číslo 648 v obci Třanovice na Frýdecko-Místecku je vysypaný štěrk, dejte na to velký pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 10:04, tak tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Na Moravu i do Slezska vás zdraví Vladimír Šmehlík. Jako tradičně i dnes po 10. hodině mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. A protože jsem tady pár dní nebyl, tak se musím zeptat svých milých kolegů, jak vám ten kvíz šel. Protože dneska mají velkou šanci hlavně Opaváci, anebo všichni ti, kteří znají opavské památky. Pokud dobře uhodnete a budete mít správnou odpověď, můžete vyhrát úžasnou knížku, příručku, výletníka. Tolik tedy Moravskoslezský rozhlasový kvíz, který vám nabídneme za malou chvíli. Ještě předtím holky a taky třeba Jiří Korn. No a samozřejmě nebudou chybět rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. A taky se pojedeme podívat do Krnova, protože tam se chystá rekonstrukce domova seniorů. Řekneme si více. 10:05, ladíte Český rozhlas Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
1: Tak tady ten rozhovor asi nezvládneme.
3: Někdo... Dobrý den, tady je Ludmila.
1: Ludmila, vás zdravím. Máte tam stišené už to rádio?
3: Ano, vyplé.
1: Výborně, odkud voláte?
3: Ze Zašové.
1: Ze Zašové, dobře, dobře, no tak to jsem zvědavý, jak budete znát tuhletu odpověď na tuto otázku. Kdy jste byla naposledy v Opavě, mi řekněte?
3: Tož to už je hodně dávno.
1: Tak já vás tam teďka touhle otázkou vrátím a vrátím vás do Opavy přímo do centra města. Takže jdeme na to, jste připravena?
3: Ano.
1: Na Dolním náměstí v Opavě stojí barokní kostel, který je součástí bývalé jezuitské koleje dnešního Slezského zemského archivu. Barokní chrám zde byl vybudován v letech 1675 až 1681 a přestože byl za druhé světové války částečně poškozen, tak dnes patří mezi skvosty barokní architektury v Českém Slezsku. Víte, kterému českému světu je tento kostel na Dolním náměstí v Opavě zasvěcen?
3: No to nevím.
1: Takže typovačka. Za A je to svatý Václav, za B svatý Vojtěch, anebo za C svatý Vít.
3: No, tož to nevím.
1: Tož typněte. Václav, Vojtěch nebo Vít?
3: Zkusím Vojtěcha.
1: A trefila jste to naprosto správně, přesto doporučuji, udělejte si výlet do Opavy, bude se vám tam moc líbit. A vyhráváte, Vojtěch vám přinesl dneska štěstí, tak blahopřeju a zůstaňte na telefonu.
3: Děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se letos rozhovorům vyhýbá, udělala výjimku. I proto, že vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel a proč nerada poslouchá audioknihy? O tom i mnohém dalším bude rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tak dnešní kvízová otázka dopadla dobře, bylo to napoprvé, i když to byla typovačka. Každopádně berte to i jako pozvánku do centra malebné Opavy. No a za chvíli přidáme další pozvánky. Pozveme na vzpomínkové odpoledne na Václava Havla na Masarykově náměstí v Ostravě. Pozveme i na Den architektury do Opavy nebo na divadelní festival Bez hranic do Českého Těšína. Za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas, dopolední vysílání dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Máme připraveny rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Začneme v centru Ostravy na Masarykově náměstí. Tady se totiž dnes odehraje vzpomínkové odpoledne věnované nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Návštěvníky čeká na Masarykově náměstí od 17 hodin hudební vystoupení, happeningy pamětníků i studentů a živý obraz. Od 18 hodin pak bude v knihovně v Daliborově ulici v Mariánských horách číst z Havlovy audience. Další pozvánka už do Opavy. V rámci festivalu Dne architektury dnes můžete v Opavě zajít na projekci snímku nazvaného Schindler – architektura prostoru. Začátek o 6:30 večer v opavském klubu Kupé. A pozvánka ještě do Těšína. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic v Českém Těšíně nabízí představení Šumperského divadla. V jejich podání uvidíte od 19 hodin v Těšínském divadle hru Senzibil – Temná strana je. Seníků. Další pozvánky určitě najdete i na našem webu, tak se na to koukněte ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Jedna minuta po půl jedenácté posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zastaralý kolaudační plán, ale i elektřina v Hliníku. To trápí domov seniorů v Krnově. Čeká ho ale velká rekonstrukce. My se tam podíváme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vás od mikrofonu zdraví Vladimír Šmehlík. No a jak už jsem avizoval před písničkou, pojedeme se teďka podívat do Krnova. Náš reportér Adam Tomáš tam natočil reportáž. Krnovský domov seniorů totiž nesplňuje prvky protipožární bezpečnosti. Zastaralý je i kolaudační plán, který počítal s větším počtem klientů ve stejném počtu místností. Zařízení ale teď získalo od města dotaci a může se pustit do nákladné rekonstrukce i nové kolaudace. Je nutné tam také dokončit obnovu po povodních z roku 2024.
1: Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé.
2: Ředitel Krnovského domova seniorů František Vojtík mě provází prostorami. My jsme teď vystoupali do prvního patra, třeba madla, která jsou už v přízemí nehořlavá, tak tady jsou stále dřevěná.
1: Tady je místnost v původním kolaudačním rozhodnutí označena jako nějaká knihovna. Ve skutečnosti nám tady probíhá rehabilitace. Co nás čeká v rámci rekonstrukce je výměna za nehořlavé materiály, úprava i tady toho prostoru. Tady vidíte tažená elektřina, která je vlastně vně těch zdí, ještě je to v hliníku.
2: V rámci fyzické rekonstrukce ale taky dojde ke změně samotné kolaudace, takže plány už budou odpovídat skutečnému stavu.
1: Kdyby evakuace probíhala tak, že by si hasiči vzali původní kolaudační rozhodnutí a řekli tak a teď půjdeme vytáhnout klienty z těch místností, které jsou označeny jako pokoje, tak by nám tady 10-20 klientů zůstalo, protože jsou v prostorách, která podle toho původního kolaudačního rozhodnutí mají jiný účel užívání.
2: Neskolaudované pokoje mají samozřejmě veškeré zázemí jako pokoje skolaudované. Domov musí taky dokončit obnovu po povodni. Zbývá postavit kuchyň.
1: Prostor provizorní kuchyně. Z tohoto bude nová kuchyň, protože původně kuchyň byla o patro níž a byla vyplavena jak v roce 97, tak v roce 2024 po každé škody v desítkách milionů korun, takže logickým rozhodnutím bylo tu kuchyň vytáhnout nahoru.
2: Uzavírá ředitel domova seniorů František Vojtík. Práce mají být hotové na konci příštího roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 10:45, dvakrát měř a jednou řeš, tak to je seriál plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměří na říjnové práce na zahradě. Začínáme

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Jeden by čekal, že v říjnu bude hodně pršet. Zatím to tak ale nevypadá. Každopádně, říjnové srážky přejí výsadbě všech na vláhu náročnějších dřevin. A mezi ně patří angrešt, borůvka chocholičnatá a další ovocné stromky a keře se právě díky častější přirozené závlaze snadněji zakoření. Druhá půlka měsíce je vhodná pro výsadbu prostokořených a kontejnerovaných dřevin. V říjnu je nejlepší čas také pro výsadbu většiny trvalek, růží, okrasných travin a bambusů a vysaďte také cibuloviny kvetoucí na jaře, jako jsou sněženky, tulipány, modřence, hyacinty a další. A je také ideální čas na zakládání živých plotů. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 52 minut, tohle byla Maruška Rotrová, no a my už máme připraveny i další zprávy. V sousedním newsroomu je dnes pro vás připravuje Lenka Blažejová a podíváme se k okresnímu soudu do Ostravy. Tam totiž bývalý poslanec za ČSSD, nyní socdem Petr Wolf, dostal už rozsudek, už ví, jak na tom je. A město Hradec nad Moravicí vybralo firmu, která bude proměňovat městský park u tamní železniční stanice. Více zpráv navídneme v 11 hodin.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravský soud dnes potrestal bývalého poslance Wolfa za to, že se vyhýbal vězení. V centru Hradce nad Moravicí na Opavsku vznikne nové odpočinkové místo. Cena palivového dřeva se letos zvedat nebude, uhlí je naopak dražší. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Bývalý poslanec za ČSSD, nyní SocDem, Petr Wolf dnes u okresního soudu v Ostravě dostal jeden rok vězení za to, že se vyhýbal nástupu šestiletého vězení za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Wolf dnes vinu přiznal a řekl, že činu lituje. Rozsudek je pravomocný. Město Hradec nad Moravicí vybralo firmu, která promění městský park u tamního vlakového nádraží. Za vybudování nového odpočinkového místa zaplatí hradecká radnice zhruba 17 milionů korun. Stavební práce začnou už tento měsíc a potrvají do května.
5: Rušná část města u vlakového nádraží bude mít nové chodníky a cesty. V plánu je nové dětské

0: Ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
1: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří prodejci ji dokonce snížili. Nové učebny robotiky, cizích jazyků, fyziky a chemie využívají žáci základní školy Nábřežní v Jeseníku. Modernizace se dočkaly také učebny na dalších pracovištích školy. Investice si vyžádala zhruba 13 milionů korun. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda, který kandiduje v komunálních volbách.
2: My chceme učitele směřovat i tady tím novým vybavením a uspořádáním tříd k tomu, aby ta výuka byla poplatná těm aktuálním potřebám toho vzdělávání. To znamená samozřejmě kvalitní fronta jako základ, ale k tomu právě veškeré další formy práce skupinové, samozřejmě využívání těch digitálních technologií a propojování těch předmětů.
1: A ještě počasí. V našem kraji dnes bude většinou polojasno, dopoledne se budou lokálně vyskytovat mlhy, večer pak bude úplně skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách od 12 do 16 stupňů Celsia a vítr bude jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé, během dne budou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Velké dopravní komplikace stále čekají na řidiče na Opavsku. V úseku silnice z Hradce nad Moravicí přes Křipov a Karlovice probíhá náročná oprava vozovky. Provoz tam řídí přenosné semafory, tak jeďte velmi opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Slyšeli jste Lenku Blažejovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 11. hodině a protože je pondělí, tak pravidelní posluchači už vědí. Je nachystán další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Po dalších písničkách zaspívá Dalibor Janda a taky Karel Černoch. Přivítáme ve studiu spisovatelku Karin Lednickou. V čase, kdy vysíláme její Šikmý kostel jako četbu na pokračování, možná trochu uzavřeme etapu, ve které trilogie vznikala a okouzlila čtenáře. Jaká témata kostel otevřel, co s ním zažívá v současnosti, o jizvách na duši, strachu, křivdě, ale i o naději, o tom bude řeč. A třeba i o tom, proč má problém poslouchat audioknihy. K poslechu vás zve Kateřina Huberová a začínáme za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová. Dnešní setkání vlastně řadíme mezi výjimečné, ačkoliv rozhodně není poprvé. Přivítám dámu, která teď zrovna trošku porušila svůj vlastní slib sama sobě. A sice, že v tomto roce nebude nějak příliš mediálně vystupovat. Spisovatelka Karin Lednická, moc ráda tě vítám. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání a přeju dobrý den posluchačům.
1: Ty jsi mi to zdůraznila, že už jsi řekla všechno, co se k mému kostelu dalo říct. Jenomže já mám pocit, že ten kostel tě stejně stále dobíhá.
2: Je to tak a ono to má vlastně několik rovin, protože jednak já jsem si opravdu slíbila něco, co jsem si sama pro sebe nazvala mediální detox, což dneska právě porušuju, ale velmi ráda, protože těch mediálních výstupů ohledně šikmého kostela a i Životic samozřejmě už bylo bezpočet a mě tak nějak přišlo, že už se točíme v kruhu, že už se vlastně ta debata nikam dál neposouvá, takže jsem si řekla, že prokážu sama sobě laskavost, ale my dneska se, tak jak jsme si řekli na začátku, budeme bavit i o jiných tématech, o těch, která ještě nezazněla, takže proto jsem s radostí přijala to jeho pozvání.
1: Vlastně v takové příhodné době, protože v těchto týdnech posloucháme četbu na pokračování Šikmého kostela. V ústředních čtecích rolích jsou Alena Sasínová s Davidem Viktorou. Ačkoliv je to vlastně velmi ošemetné, když člověk čte tu knížku, vytváří si svůj vlastní film. Pro tebe to musí být ještě extrémnější, když vidíš jakékoliv zpracování toho, co napíšeš. Jak se třeba poslouchá tvá kniha?
2: Teď, než řeknu cokoliv, tak bych před tu závorku toho budoucího ráda vytkla, že to není míněno, takže je to špatně. Ale já jsem zrovna ten typ autora, který když píše, tak tam je. To znamená, že já slyším, jak to ti lidé říkají. Slyším, jak vrže židle nebo řinčí poklička na hrnci. A je potom, přiznám se, pro mě trošku obtížné zvyknout si na to, že to někdo jiný vnímá nějak jinak. Musím to brát, že je to interpretace a tam je strašně důležité důvěřovat těm tvůrcům, že to uchopí tak, aby to odpovídalo zhruba tomu, co jsem chtěla říct já.
1: Stejné je to asi s divadelními představeními.
2: No přesně. Když se u Bezručů začalo připravovat Šikmý kostel, tak byla první čtená a tehdy jsem slyšela poprvé ty postavy promluvit jinými ústy a je to můj problém. Potom jsem si na to zvykla, že ty postavy mluví jinými hlasy a třeba jinou dikcí a jsou trochu jiné, než jsem si je já vytvářela ve své hlavě.
1: Teď Šikmý kostel žije svým vlastním životem, ale tvoje cesta, kterou on ti nějak nastavil, pokračuje. Já teď to nechci přepálit, ale seš symbolem něčeho, jak to říct, nazývat věci pravými jmény, Karin se nebojí na ně ukazovat.
2: Tak pokud jde o tu otevřenost, vlastně už i před prvním dílem byli lidé, kteří se domnívali, že se pouštím na příliš tenký led. Pokud chci zachovat všechny vrstvy důležité pro vývoj staré Karviné, tak se nemůžu vyhnout tématům, která by někdo mohl považovat za kontroverzní. Ale tady bych právě hrozně nesouhlasila, protože jestliže někde máme nějaký problém a my tady máme problém a je nevyřešený a je nevyříkaný, tak já jsem přesvědčena o tom, že řešení každého problému musí začít tím, že se ten problém pojmenuje. A o to jsem se pokusila. Že se to někomu nelíbilo, s tím se muselo počítat. Měla jsem ambici se přiblížit co nejblíže tomu, jak to prožívali lidé, kterých se to bezprostředně týkalo. I když mluvím o tom území jako takovém, protože to je asi to, na co si narážela. Ano, mluvím o kulturní a historické hodnotě toho místa, protože to je jeden ze základních předpokladů, že lidé nějaké místo, nějaký kraj, nějaký region přijmou za svůj. A to je to, na co se snažím upozornit.
1: Máš odpověď na otázku, proč některá témata, která jsou desítky let za námi, jsou vlastně trošku odžitá. Když se k ním vracíme po čase, proč po letech vlastně máme problém se s tím srovnávat?
2: Já si myslím, že tady se asi bychom měli vrátit k té původní mojí větě. Jestliže máme problém, pojďme ho na začátku pojmenovat a především definovat, jak ho vnímáme. Pokud ta témata jsou třeskavá, tak to může být třeba způsobeno tím, že pro každého znamenají něco jiného. To jsou ty perspektivy různé, které se snažím otvírat. Když se bude dívat na nějaký problém zdejší, třeba nějaký centrální úředník, tak uvidí něco jiného, uvidí to, co má v tabulkách. A jinak to logicky uvidí člověk, který tady žije, který to celé žil. Dalším, a to je velmi významný faktor, jestliže člověk má na nějaké téma, které zůstává třeskavé, navázanou třeba identitu nebo rodinnou historii nebo nějaké velmi emocionální záležitosti, tak jde už spíše o ten jeho emocionální prožitek nebo o tu identitní vazbu. Přiznat, že jsem se mýlil, že jsem si dlouhá léta i dekády myslel něco špatně a ono to bylo jinak, to je strašně těžké přijmout.
1: Je spousta věcí, o kterých lze mluvit s Karin Lednickou, tak připomínám, že je to host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a já tady sedím s Karin Lednickou, spisovatelkou, která byla naposledy kdy před šikmým kostelem, myslím fakt v jeho blízkosti.
1: Před několika dny.
0: Proč tam jezdíš?
1: Teď už je to trošičku jiné. Já po dobu, kdy jsem psala, jsem tam jezdila opravdu nasosávat. Co jsem říkala před chviličkou, že všechny ty situace, které jsem popsala, tak jsem nejdříve tam viděla. Ale i ta vazba s tím místem, ten Genius Loci je tam extrémně silný. Pokud je na to člověk jenom trochu vnímavý, tak ví, o čem mluví. No a teď tam jezdím, protože prostě se to stalo součástí mého života.
0: Vrátím se k tomu, co jsi zmínila před písničkou, což vnímám jako důležitý lidskou schopnost, a nebo i neschopnost, a sice poupravit své mínění, kdy prostě zjistím, že skutečnost je jiná, než se domnívám. Tak jestli se ocitla v situaci, kdy jsi na něco změnila náhled?
1: No mnohokrát, a ono to nemusí být takové to fatální, jakože úplně na něco změním názor, člověk má nějaké ustavení a nějaké vidění světa, ale v takových těch drobnějších niancích, tak na spoustu věcí opravdu jsem se začala dívat jinak, už protože to, co mě práce nad šikmým kostelem naučila, je nacházet si ty různé perspektivy. To znamená i perspektivu člověka s jehož životním nastavením nebo smýšlením. Absolutně nesouhlasím, ale já pokud jsem se nechtěla uchýlit k něčemu tak banálnímu, jako je odsudek, tak jsem se ho musela snažit pochopit. A to bylo velmi obtížné. Potom jsem si s úlevou uvědomila, že to, že jsem schopna pochopit něčí perspektivu, ještě přece neznamená, že ji přijímám. Ono to teď zní jako hrozná banalita, ale já jsem si k tomu musela velmi bolestivě dojít.
0: Tohle je proces, který se nepovede každému.
1: No.
0: A je to proces.
1: Byl to dlouhý proces, protože já, když jsem třeba se snažila najít motivaci někoho, já nevím, třeba nějakého ultranacionalisty, což je mně naprosto bytostně vzdálené, protivné, ale co se musí stát v životě člověka, který do té doby byl nepodarek, jak mu říkali jeho rodiče, tak najednou se z něho stane takhle aktivní člověk, který jde za nějakou ideou, kterou já osobně můžu považovat za velmi špatnou, ale musela jsem si najít cestu pochopení jeho vnitřní motivace. A to je nakonec potom nejzajímavější, ale je to teda dřina.
0: Procházím sama svým procesem, když jsem četla tvoji trilogii a vím, že ten třetí díl se mi četl nejlehčeji, ačkoliv tam byly teda hrozivé události, ale nejlehčeji v tom smyslu, že tohle už je historie, která není tak daleko. Člověk něčeho se prostě dotýkal. Třeba když jsem byla v Polsku a dívala jsem se v muzeu války na průřez tou historií, která se nás dotýkala taky, tak jsem si kladla otázky, jako jak je možné, že někde za rohem je zase nějaká válka, protože přece máme být poučení a neumím s tím nakládat. Vím, že ty si taky umíš nabírat společenská témata a pouštíš si je blízko. Jak s nima nakládáš ty?
1: Než odpovím tak, aby se to týkalo bezprostředně mě, tak bych si dovolila udělat tu trapnost a ocitovat sama sebe. Mm-hmm. Připomenout scénu z druhého dílu Šikmého kostela, kdy Jurek sedí u rozhlasu, přepíná z Varšavy na Berlín a zase zpátky na Katovice a na Ostravu. Znovu opakuje, je polovina 30. let a strašně se rozčuluje, že je to všem kolem jedno. A lidi říkají, to je daleko, to se nás netýká, teď to je v Německu. A jeho to strašně zlobí. Je to něco, co zažíváme, bych řekla, pořád opakovaně, ne my dnes, ale stálo se to kolikrát, že to zlo se nerodí tak, že najednou vyvstane obrovský, gigantický ďábel, který to všechno zahltí. Ono jde po fázích. A možná je to lidská přirozenost ty úvodní fáze přehlížet nebo uchylovat se do konformismu, že jo? Který nemusí být nutně negativní. Je to něco, co je člověku naprosto přirozené. Nejenom jako obranný mechanismus taky, ale myslím si, že je to i to nastavení, já chci jenom žít, mně se to netýká, to, čemu se říká vnitřní emigrace, stáhnu se do rodiny a pokusím se to vůbec nevnímat. Ne, že to lidé přihlížejí, protože by byli zlí, vůbec ne.
0: Jak se ti v tom je?
1: No, já jsem ten Jurek, proto jsem o tom mluvila.
0: Obsah v Česku a obsah v Polsku, je to stejné?
1: Jejda, ani trochu. Ne, nemohlo by to být rozdílenější. Pojďme si to vysvětlit. My jsme tady ve Slezsku, teda teď zrovna ne, teď jsme 300 metrů na Moravě, ale to území, o kterém celou dobu mluvíme, o kterém já píšu, tak se nachází ve Slezsku a ono samozřejmě je obrovské. Horní Slezsko se nalézá především v Polsku a je to přesně ta průmyslová oblast. Máme toho mnoho společného, ta identita navázaná na těžký průmysl nebo těžbu uhlí obecně. zájem v Polsku vnímám, ty otázky jsou úplně jiné. Dám jeden příklad. Až po 7 letech od vydání prvního dílu jsem poprvé slyšela otázku, jestliže ta stará Karviná celá zanikla, kdo byl za to potrestán a jak. Tahle otázka nikdy v Česku nezazněla.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Karin Lednickou trávím čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Je to vždycky velké, protože ona je plná témat. Můžeme možná, a ty jsi to teďka v písni připomněla, pojďme se dotknout křivd, protože tohle vlastně je téma, které prostupuje tím kostelem. Na co narážíš možná nejpalčivěji?
1: Tady bych si možná troufla i jakousi paušalizaci, ať už ta křivda byla jakákoliv, tak je velmi účinný nástroj k ovládnutí člověka, který cítí nebo vnímá, že na něm byla spáchaná nějaká křivda. Jednoduchá věc říct mu, tobě se stala křivda, tobě bylo ukřivděno. A tenhle ten člověk potom má tendenci vám věřit nebo minimálně vás považovat za důvěryhodného člověka, protože jste pojmenovali jeho osobní příběh. A teď to zní jako velmi obecná poučka, ale když si projdeme napříč třeba i tím kostelem nebo dojdeme do současnosti, tak zjistíme, že pouhé pojmenování toho, že se někomu stalo něco špatně nebo že mu někdo jiný ublížil, tak je pro spoustu lidí důvod, proč třeba nějakým způsobem volí nebo se nějakým způsobem rozhodují. Teď to nemyslím jenom politicky. Takže bych se mnohem více zaměřila a i proto jsem ten kostel psala, abych těm lidem dala hlas, protože jim se naprosto nespochybnitelně stala křivda. Jestliže mě někdo připraví o nejenom o domov, o rodný dům, ale i o krajinu mého dětství, o veškeré společenské vazby, které jsem do té doby měla, tak tohle bolí a tohle to se nějakým způsobem ukládá a potom se může stát, že toho někdo třeba zneužije. Ztráta všeho možného, tady třeba i práce, na kterou jsem měl navázanou identitu, ztráta všeho, na čem mi záleželo a co bylo pro mě podstatné, tak najednou to ztrácím. Třeba i včetně těch vazeb na bývalé kolegy nebo známé. A tohle to je velice bolestivá ztráta. Pokud nastane situace, že se společnost začne tvářit, že to bylo nevyhnutelné a že vy si vymýšlíte, že se neumíte přizpůsobit nové době a já nevím, co všechno, tak to jenom prohlubuje tu frustraci. Mm-hmm. A když je těch vln frustrace nebo vrstev frustrace příliš mnoho, tak potom může nastavit třeba i průšvih. A tady tuhle paralelu zase najdeme napříč celou historií.
0: A taky možná, a to, ale já se teď domnívám, čili se ptám i napříč, dejme tomu věkovými kategoriemi. Ty se potkáváš totiž se širokou škálou. Středoškoláci, lidé, kteří jsou mezi pamětníky a ta mezi generace.
1: To se nedá definovat generačně, ale já dám jeden příklad za všechny. Nebudu nějak konkrétní, ať nespůsobím bolest další, ale mluvila jsem s velmi mladou dívkou, která mě oslovila s tím, že má problém, protože je polské národnosti, rozhodla se z úplně osobních důvodů, že půjde studovat na české gymnázium a část rodiny jí to neodpustila. Mm-hmm. Protože to považují za nesprávné, nebo naopak považovali za správné až jediné možné, že by měla pokračovat na polském gymnáziu, což ona nechtěla udělat ne proto, že by měla něco proti polské národnosti, ona jí má, ale měla k tomu úplně jiné, velmi osobní důvody, které s národností nijak nesouvisejí. A přesto všechno se stalo to, že nebyla pochopena a část rodiny na ní zanevřela. A to mi přijde v roce 2026. Naprosto absurdní. A potom po vyslechnutí tady tohoto příběhu jedu někam a někdo mi řekne, česko-polské vztahy nebyly nikdy na tom lépe. A to jsou ty perspektivy, že, které já se snažím sbírat a někde mi z toho praská hlava, protože ty dva světy si spolu nějak nechtějí rozumět. A až bych skoro řekla, že pokud chce někdo dělat dobré rozhodnutí nahoře, tak by měl mít zatraceně dobrý přehled o tom, co se děje dole. A vidím, jak je to pro lidi strašně důležité o těch věcech mluvit, protože dám zase jeden příklad. Když přijížděli Přepište dějiny, tedy pánové Stehlík s Gromanem do Karviné, my máme poměrně dost přátelské vztahy a stýkáme se a jednou mi Michal Stehlík právě říká, hele, ty pořád mluvíš o té Volkslistě, to je pořád s tou Volkslistou, protože to bylo v té době, kdy se řešili životice. No a já jsem říkala, ale ono to je strašně důležité, protože to nikdy nikdo s těma lidma takhle otevřeně neprobral. Tady vládlo přesvědčení, že Volkslistař byl zrádce, což není pravda, to je zase další vrstva té křivdy, že jo. Potom přijeli přepisovat dějiny do Karviné a v debatě, kdy se lidé přítomní ptali, tak většina dotazů se týkala Volkslisty. A ten Michal mi říká, aha, já jsem teprve teď pochopil, jaké je to strašné trauma. Jaké je to obrovské trauma. A to je to, o čem mluvím. Takže má to smysl. Samozřejmě budou pořád lidé, kteří budou hlásat přesvědčení, že vzít si Volkslistu byla zrada. Já si myslím, že to je hloupost. Tady tenhle ten výrok.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava. I když vy posloucháte píseň, my se velmi živě na mnohá témata bavíme s Karin Lednickou, protože s ní to takhle je. Vlastně já obdivuju asi tu schopnost, to, že si houževnatá, takhle se s tím narodila, ale schopnost zorientovat se ve věcech. A to je otázka. Je to dar? Je to talent, který víš, že máš?
1: Já si myslím, že to musí být dar, takové to kontextuální vidění, jakože když se tady děje tohle, tak to někde jiné, ne něco jiného znamená. Ono to je dar a zároveň je to prokletí, protože tahle ta komplexita vidění potom někdy člověku spíš komplikuje život, ale pro tu práci je to jednoznačná výhoda. Když vidím nějaké téma, tak okamžitě mi kolem toho naskakuje celé to prostředí, které to ovlivňuje nebo které je tím ovlivňováno, takže jo, takhle uvažuji i v běžném životě a při té práci je to jednoznačně výhoda.
0: Já si pamatuju na naši cestu vlakem do Opavy, kdy jsi mi vyprávěla o setkání, já nevím, jestli to byli středoškoláci nebo vysokoškoláci. Byla si konfrontována s tématem strachu. Mě to téma uvízlo tak, že já ho mám pořád jako leitmotiv.
1: Zase to jsme u té komplexity, kterou vnímám jako protipol černobílého vidění, k čemuž spousta lidí tíhne, protože ono je to jednoduché. Jo, to je takový ten postoj. Prosím vás, řekněte mi, jako byl to padouch nebo hrdina, já se podle toho zařídím a odcházím. Jo, víc o tom přemýšlet nebudu. Samozřejmě tady nějaké hrozby jsou, ale mě nebaví strašně ta faktskovaná, která se kolem toho vede. Na jedné straně zhoříme, tak jak říkala ta studentka, kterou si teď zmiňovala, ta studentka měla opravdu obrovský strach z toho, že se kvůli změně klimatu nedožije 40 let a bylo vidět, že jí to opravdu trápí. To bylo velmi emotivní, když to říkala, plakala, lámal se jí hlas a byla bytostně přesvědčena o tom, že takhle to je. A na druhou stranu tady je někdo, kdo řekne, že je to celé úplný výmysl. Mm-hmm. Jo. Takže pojďme hledat mezi tady těmito dvěma extrémními situacemi a používejme, ono se to skoro už zneužívá, ten termín kritické myšlení, ale nacházejme si ty informace, pojďme je kriticky vyhodnocovat, pojďme o nich mluvit. Ne ve smyslu, že se sejdou zastánci těch dvou krajních poloh a budou na sebe štěkat, protože jim to zvýší sledovanost na sostkách. To je cesta do pekla. Pojďme o tom opravdu mluvit a neskákejme na všechno to, co nám někdo předloží, jako něco, čeho bychom se měli bát. Strach paralyzuje. A paralyzuje i myšlení. Málo kdy je situace bezvýchodná. Takže já bych spíše nastavovala ten pohled tam, kde se dá najít naděje, ale zároveň nelžeme si do kapsy, že ten problém neexistuje. Uh-huh. Jo, pojďme se vrátit ke starému dobrému přemýšlení. Nevěnujme tolik času hádání se na sockách, které je úplně o ničem.
0: Když jsme u té generace, která vyrůstá nebo narodila se fakt do úplně jiného světa, systému všeho, máš mezi takovými lidmi čtenářešek mého kostela? Máš o tom povědomí?
1: Jo, jezdím i po gymnáziích, jezdím i po základních školách, kde teda, což je úplně super, to se rozběhlo teď krásně, že základní školy, které se rozhodnou, dělají třeba i půlroční projektovou výuku, která je vázaná na moje témata, tedy na ta regionální témata a celé je to o tom, poznajte místo, kde bydlíte, získejte si k němu vazbu, mluvte s rodiči, mluvte s prarodiči, zjistěte, kdo vlastně jsou, protože tyhle věci se moc nedějí a dávají to učitele do fantastického kontextu. Já nejsem pedagog, abych to nedokázala ani ve zlomečku. No a tohle to už jedeme několikátým rokem, takže třeba teď se rozjeli ten půlroční blok na dvou školách. Jedna je tady v Porubě, jedna je v Orlové a já když vidím to, co ty pedagogické týmy nachystaly a do čeho já potom přijdu nakonec, jako, že si o tom budeme povídat, tak to je fantastické.
0: Je to uzavřená kapitola? Dá se to zabalit, zavřít? Já nevím.
1: Tak úplně se to zabalit nedá, protože já pořád cítím odpovědnost za to téma. Když už jsem ho zvedla, tak ho přece teďko neopustím a neodejdu středem. Takže cítím odpovědnost, ale už se tomu samozřejmě nemůžu věnovat s takovou intenzitou, protože se chci věnovat jiným tématům, která mi připadají stejně důležitá a vždy to souvisí tady s tímhletím regionem, protože upřímně řečeno, já mám pocit, že tady, nemám pocit, jsem naprosto přesvědčená, že toho nevyřčeného tady zůstává strašně moc. A jestli můžu se vrátit k tomu pocitu křivdy, neodčiněné křivdy, tak těch neodčiněných křivd je tady opravdu, ještě bych řekla, ganz fest.
0: Tož, takže se rozhodla je zvedat.
1: No jasně.
0: Protože vím, že teď koušeš velký krajíc. Takže co ti popřát?
1: Ať se jim nezadusím.
0: Dobře. Těším se na jakékoliv příště s Karin Lednickou. Bylo to velké. Děkuju.
1: Já moc krát děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: 11 hodin 46 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Takový byl dnešní host, tedy Karin Lednická, v rozhovoru s Kateřinou Huberovou. A Kateřina Huberová vám další interview nabídne zase ve středečním vysílání po 11. hodině. Tím středečním hostem bude Martina Dunděrová z mobilního hospice Ondrášek. Martina v středu slaví 55. narozeniny a k ním si naděluje jako dárek natrénovat stojku na rukou. Silně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku. Stojka vzbudila pozornost lidí, organizací i médií. Podaří se jí ustát to na rukou? Poslouchejte rozhovor s Kateřinou Huberovou po 11. hodině.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli do studia přijde i Tereza Hájková a nabídne vám polední zprávy a hned po nich už se můžete těšit na svou oblíbenou hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za 4 minuty bude poledne.

0: jen s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Blíží se poledne, naproti mě ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě už je připravena i Tereza Hájková. Za okamžik vám nabídne aktuální zprávy.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravský soud vyměřil bývalému poslanci Wolfovi roční vězení za ukrývání před trestem za dotační podvod. Obyvatelé Ostravy jihu se můžou vyjádřit k připravované proměně sídlištního vnitrobloku. Společnost Seznam nepovažuje omluvu poslance Turka na Facebooku za splnění rozsudku. Taky dnes bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
2: Sídlištní vnitroblok na Dolní ulici v Ostravě jihu čeká proměna. Radnice chce vědět, jak si budoucí podobu prostoru představují lidé, kteří bydlí kolem. Svá přání můžou vyjádřit na veřejném projednání. Jen za poslední 2 týdny takto architekti s lidmi řešili proměnu dvora na sídlišti Dubina anebo koncepci dopravy v okolí ulice Horymírova. Podněty od lidí pak podle mluvčí radnice Ilony Honusové zapracují.
5: Veřejná projednávání už jsou v Ostravě jihu běžnou součástí přípravy mnoha projektů. V případě vnitrobloku na Dolní ulici v Zábřehu nás bude

0: Dvě ostravské vysoké školy dnes změří své síly v digitálním sportu. Studenti Ostravské univerzity a Vysoké školy Báňské se utkají hned ve třech hrách. NHL, Counter-Strike 2 a League of Legends. Klání budou moct zájemci sledovat i online.
1: Přenos začne v 1 hodinu odpoledne a skončí v 7 večer. Takzvanému e-sportu se Ostravská technická univerzita věnuje už od roku 2016 a první derby i pro ostatní krajské vysoké školy uspořádala už v roce 2022. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude v regionu slunečno s teplotami do 22 stupňů. V noci čekejte jasno nebo skoro jasno v údolích, hlavně kolem vodních toků, lokálně mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak bude opět jasno nebo skoro jasno. Po ránu místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě na silnici číslo 11 na kruhovém objezdu mezi Malými Hošticemi a Kateřinkami havarovalo osobní auto s nákladním. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty popoledni ladíte Český rozhlas Ostrava. Od mikrofonu vás na Moravu i do Slezska zdraví Vladimír Šmehlík. Je popoledni a to je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na rozhlasovou linku 596 11 22 66. Jaké písničky budeme hrát, tak to záleží opravdu jen a jen na vás. Tu první, tu ale vybírám já a bude to Vašek Neckář a Křídla iluzí. Tak tedy krásné dobré poledne na Moravu i do Slezska.

0: A začíná na vlnách Českého rozhlasu Ostrava jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za první písničkou se z centra Ostravy vypravíme proti proudu řeky Ostravice, a to až na soutok s Morávkou. Ve Frýdku nás totiž čeká paní Věrka. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den, já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím Radio Ostravy. Tady tu písničku posílám. 8. ve čtvrtek mají Věrky svatek. Já bych chtěla na Lubno Věrce popřát. Věruško, my vám přejeme s Petrem hodně štěstí, pohody, lásky od celé rodiny a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka s Petrem z Frýdku. A ještě bych chtěla, 8. má moja zlatá nevěsta, pracovitá, narozeniny, Libuška. Milá Libuško, já ti taky přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky od celé rodiny a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka, Petr, Pavel, Tereska, Přemek a Mareček. Já vám moc krát děkuju a ještě bych chtěla, ještě dneska Elišky, tak ještě dodatečně Eliško, všecko nejlepší a zdraví, zdraví, zdraví a s pejskem si to uží. To je všechno a děkuju moc krát za řízený písničky a naschledanou.
0: Rádo se stalo, paní Věrko, mějte se hezky a zase se nám brzy ozvěte. Tak to bylo první přání, tentokrát z Frýdku.

0: Tak tohle byla Bílá orchidej a my míříme za dalším hudebním přáním. Z Frýdku se přesuneme do Třince. Volá nám paní Jarmila. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Jak kalendář dneska praví, Eliška jmeniny slaví. Proto všem Eliškám přejeme hezký den s úsměvem. Především paní Elišce Kněskové z Argoškem z Fulneku, paní Elišce Kyšové z Třince Lišbic, Elišce Polokové z Třince Dolní Lištné, paní Elišce Mudrové z Třince, paní Elišce Rakusové z Poličné okres Vsetín. Všem Eliškám přejeme to, co za peníze není k maní. Zdraví, štěstí, hodně lásky od nejbližších a hlavně splněná přání. Dobrou náladu, ať vám nikdo neskazí. Úsměv na tváři, ten ať vám neschází. K tomu boží požehnání a pohodu ve vašich rodinách vám přejí ze srdce vaše rodiny a připojují se Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. K přání paní Elišce Kněskové s Argoškem se také připojuje paní Emilka z Nitku, která vám oběma přeje především zdraví, štěstí a hodně úspěchu Argoškovi. A ještě Elišce Polokové, protože chodí do školy, tak hlavně úspěch ve škole, ať se jí daří a samozřejmě líbí. To jí přejou také rodiče a babička Marta. Mějte se moc hezky, pane Vladimíre, a budu se zase na vás těšit příště naslyšenou.
0: Taky se na vás budu těšit, mějte se krásně a pozdravujte v Třinci.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před chvílí jsme v Hudební poště byli ve Frýdku a taky v Třinci a teď Těšínské Slezsko na chvíli opustíme a zamíříme na Pražskou. Míříme do Bolatic, protože do Hudební pošty se dovolal pan Max. Maxi, ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Dneska mají svátek Elišky. Jedna Eliška je taky u nás v Bolaticích. Eliško, tvému svátku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky. To ti přeju především tvoji rodiče, sestra Adelka a připojí se i děda Max. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: A my blahopřejeme, mějte se hezky, Maxi.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Další písničku bude vybírat paní Zdeňka. Míříme do druhého největšího města našeho kraje. Hezký dobrý den do Havířova.
3: Hezké odpoledne přeji vám, pane Vladimíre, všem do rozhlasu a pro všechny posluchače. Přání a písničku posílám k čtvrtečnímu svátku Věruškám. Věrce do Fritku a Věrce Chalupové k nám na pečovatelský dům na ulici Karvinskou. Písničku posílám také celé rozhlasové rodince a všem k nám na pečovatelák a vám, pane Vladimíre, a všem přeji pohodovitý den. Děkuji, Zdenka.
2: Taky vám přeju všechno dobré. Mějte se hezky, paní Zdenko.
4: Když postřeš

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Havířově, ale teď už se vrátíme zpátky do Ostravy. Míříme na jižní okraj Moravskoslezské metropole. V Nové Bělé nás čeká paní Táňa. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku mé švagrové Elišce Dvořákové z Havířova, která dneska slaví svůj svátek. Milá Eliško, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. Jí přeje dcera Lenka s přítelem Pavlem, syn Tomáš s manželkou Vlastou s rodinou a Táňa s rodinou a Mirka. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo, díky. Taky se na vás budu těšit.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A do hudební pošty Ostravského rozhlasu se dovolala i paní Anna. Zůstáváme v Ostravě. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Vladimíre. Všechny Elišky, které mají dnes svátek, a všechny Věrky, které budou mít svátek ve čtvrtek. První mám svou sousedku Věrku Havlasovou, která byla v Muglinově, paní Věrce do Fritku Mištku a své spolužačce Věrce Venigerové do Mariánský Hor. Milé Věrky, zdraví, štěstí, pohodu, nikdo žádnou nehodu, to přeji všem. Posíláme písničku, mějte se hezky, děkujeme za výběr, naslyšenou.
2: Mějte se dobře, naslyšenou.

0: 12:37, vyladíte Český rozhlas Ostrava a jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Další písničku už bude vybírat paní Jana, ta se nám dovolala z Ostravy. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím zaměstnance rozhlasu a přála bych si zahrát písničku pro paní Věrku Stolařovu k zítřejšímu svátku. Věruško, všechno nejlepší. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání ti přejí Jana a Hanka.
0: Krásné přání, i když si myslím, že paní Věra má svátek až ve čtvrtek. I tak jsem rád, že jste se dovolala, paní Jano. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, děkuji moc.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A za další písničkou v hudební poště teď zamíříme do Hlučína. Na telefonní lince je pan Stáňa. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Stáňa. Chtěl bych nechat Elišce Adamkové zahrát písničku na svátek Kabaty.
2: Dobře, písnička připravená. My paní Adamkové blahopřejeme a díky za zavolání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Minuta po tři čtvrtě na jednu vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a míříme rovnou za další písničkou. Vracíme se na Těšínsko, konkrétně do Nebor, kde nás čeká paní Emílie. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, přeji všem posluchačům i vám rozhlase. Prosím o zahraní písničky pro moji pravnučku Elišku, která má dnes svátek. Milá Eliško, přeji ti hlavně zdravíčka, štěstíčka a ve škole a se ti dobře daří a má samé jedničky jako doposud. Z celého srdíčka přeje prababina a k blahopřání se připojí tvoji rodiče a bratr a celá velká rodina a všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nasledanou.
1: Ráno se stalo a Elišce blahopřejeme.

0: Slavná pohádková melodie téměř ukončila hudební poštu s datem 5. října. Poslední přání ale budeme je mít ještě před sebou a bude ho mít pan Mirek, který se nám dovolal z Melče. Hezký dobrý den na Opavsko.
1: Hezký dobrý den a i vám a všem posluchačům. Dneska sláví svůj krásný svátek paní Eliška Balnárová z Melče. Přeji hlavně zdraví, štěstí, osobní pohodu a že děcka ve školce poslouchají. Děkuji vám za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Hezké přání, mějte se dobře, naslyšenou.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli zprávy, potom Alex a host. A já se na vás budu těšit ještě dnes po 17. hodině na předvolební diskuzi z Ostravy. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ceny bytů v Moravskoslezském kraji rostou rychleji než mzdy. Stavba nového výjezdu ze Zašové jde pomalu, hotovo bude až na jaře. Happening dnes v Ostravě zakončí dvoutýdenní projekt Havel 90. Taky zítra čekejte slunečno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Průměrná kupní cena bytů v Moravskoslezském kraji stoupla za posledních 6 let o více než 120%. Průměrná mzda za stejné období o zhruba 45%. Lidé tak kupují menší byty anebo hledají bydlení v levnějších částech regionu. Podle Alexandra Nováčka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity se růst kupních cen projevuje i ve výši nájmu.
2: Tam ten rozdíl je menší, on nějakým způsobem více kopíruje růst té mzdy. Nicméně problém u těch nájmů je, že se nám to postupně začíná taky akcelerovat. Ti majitelé nemovitostí začínají zohledňovat ten nárůst cen těch nemovitostí.
0: Stavba nového výjezdu ze Zašové na Vsetínsku se protáhne až do jara. Stavební firma teď opravuje opěrnou zeď u hlavní silnice z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Stavbaři mají na práci málo místa. Hned vedle stojí rodinné domy a proto postupují opatrně a pomalu.
3: Aktuálně se stavba přesouvá do křižovatky na začátku ulice ke Střelecké. Chodci tam budou muset obcházet. Novou trasu obec oznámí na sociálních sítích. Řidiči se možná dočkají aspoň kousku stavby ještě letos. Odbočka na Lohy by se mohla otevřít do konce roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější. Místy se objeví mlhy anebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu. Literární čtení, improvizované divadlo anebo vzpomínky pamětníků dnes v Ostravě připomenou Václava Havla. Dramatik, disident a bývalý prezident by se právě dnes dožil 90 let. Happening na Masarykově náměstí zakončí dvoutýdenní program, který v krajském městě připravili 20 kulturních a školních institucí. Podle koordinátora

0: a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Rýmařově na silnici číslo 11 havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor taky v Ostravě. V ulici Pavlovova je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Kojů.

0: Margitu. Maholino, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
1: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce, ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jíle, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
0: Až do teď.
1: Až do teď.
0: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
1: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako, že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
0: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
1: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
0: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě ne.
1: Že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
0: Tak ono to tak...
1: teď
0: tak,
1: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
0: Vy jste říkal, že jste zlobila v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
1: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli docela dobře.
0: To bych docela... To není tak špatný.
1: Zdravím Lucku. Anuka.
0: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no, pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
1: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu, a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
0: Ne,
1: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila. Ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem nějak kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem ukecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti, co by mi říkají, s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Tak já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no, to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standardák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to vzpomínám, to byly nádherný časy.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, že, myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano, fakt? To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečníkce a někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu a jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excelenc. Ten dělal krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Drive.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen. Ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, ne, odmítáte platit ne. QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístky na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: no, to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě vlastně, baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím. Já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky... Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Bohumíně vzniknou nové specializované ordinace i soukromá zubní klinika. V únoru začne fungovat varovný systém v případě krizových událostí. Do Lipové aleje v Českém Těšíně přibudou nové stromy. Zítřejší počasí bude slunečné a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. V Bohumíně přibudou specializované ambulance i zubaři. Soukromá zubní klinika vznikne v blízkosti tamní nemocnice. Kromě ordinací stomatologie tam bude i ortodoncie. Radnice pak chystá vybudování dalších 6 specializovaných ambulancí přímo v nemocnici pro neurologii anebo například psychiatry. Na přestavbu pavilonu D za 25 milionů korun už vybrala zhotovitele. Práce začnou v lednu, dodává mluvčí Bohumína Jana Končítková.
4: Odborným lékařům hodláme nabídnout kompletně připravené zázemí, aby nemuseli hledat prostory a investovat do jejich úprav. Není pro nás přitom podstatné, zda budou pracovat pod hlavičkou naší nemocnice nebo budou v nájmu.
2: Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár a nebo třeba i dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. Zobrazí se i na zamčené obrazovce a vydá zvukový signál i přes vypnuté zvonění. S přípravou začal rezort ještě za minulé vlády. Tehdy byl ministrem vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili, ale ta bezpečnostní situace klidná není, nevypadá, že se zlepší a tohle je určitě systém, který může zachraňovat zdraví a životy.
2: Systém Cell Broadcast teď prochází zkušebním provozem. Podobná varování využívají i další evropské země. 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Ve společném dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu novinářů k informacím. Úřady a veřejné instituce by podle médií měly jednat se všemi redakcemi stejně. Výzvu podepsali třeba zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Deníku Blesk a nebo Seznam zpráv. Český Těšín prodlouží Lipovou alej u Průmyslové ulice. Přibude 23 nových lip, které navážou na stávající stromořadí. Město je vysadí letos na podzim. Náklady ve výši 150 tisíc korun pokryje krajská dotace, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
6: Zeleň zachytává prach, tlumí hluk a přispívá ke zlepšení místního ovzduší. Stromy zároveň nabídnou útočiště ptákům, hmyzu a dalším drobným živočichům a podpoří tak pestrost života v území. V horkých dnech navíc pomohou ochlazovat své okolí a vytvářet příznivější mikroklima.

0: U Rýmařova na silnici číslo 11 havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Právě teď se to tam vyšetřuje, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pondělní dobré odpoledne, které právě teď úderem 14. hodiny a 4. minuty startuje. Ze studia vás po Tereze Hájkové zdraví také Vítek Goršanov a spolu se mnou jsou tady pánové Jarek Nohavica, Karel Gott, přidají se také Škvor nebo Miroš Birka. Ti všichni jsou připraveni vám zpříjemnit pondělní odpoledne pěkným písničkami, které nestárnou. No a máme i zajímavý program po 14. hodině. Což takhle dát si ne špenát, ale houbařskou soutěž. Ještě, myslím, dnes soutěžní kolo neproběhlo. Co kdyby náhodou se to stalo mezi 14. a 15. hodinou? Buďte raději připraveni. Povídat si budeme také o Ivančeně, tedy kamenné mohyle v Beskydech, kterou najdete pod vrcholem Lysé hory. No a na úvod i jedno aktuální téma. Restaurátorům se v Opavě podařilo dokončit náročnou obnovu historické kopule. Je součástí bývalého obchodního domu Breda a restaurátorům prošly rukama tisíce skleněných luxfer. Tak právě o této kopuli si budeme povídat v našem vysílání už za malý okamžik. Vám všem přeji i nadále krásné odpoledne.

0: V Opavě skončila další část rekonstrukce bývalého obchodního domu Breda. Památkáři a restaurátoři vrátili původní podobu velké prosklené kopuly. Je to unikátní zastřešení nad vstupní halou. Postupnou obnovu dominanty města sleduje také náš kolega, redaktor Českého rozhlasu Ostrava Martin Knittl, který teď přišel do studia. Martine, vítej, přeji dobré odpoledne.
1: Hezký den. Kopule v opavském obchodním domě Breda je výjimečná určitě v rámci Moravskoslezského kraje a podle památkářů bychom těžko hledali nějakou jinou podobnou i jinde v republice. Je totiž složená z velkého počtu luxfer, takových silných skleněných tabulek, které časem schátraly a bylo teď nutné je všechny vyměnit. Bylo jich dohromady asi 3700. Připomeňme si, jaké to bylo. Po složité spleti lešení jsme nedávno vystoupali až k restaurátorkám.
2: Oli, sedí mi tam ta luxfera? Sedí to dobře?
3: Z vrchu to vyzerá dobře.
2: Dobře.
3: Ze spodu?
2: Ze spodu taky je to dobrý. Já teďka začišťuju luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
4: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano, protože vytlačený tmel, který vlastně zůstával na luxfeře, tak já pomocí špachtle vlastně sundám a očistím ještě líhem.
4: Jak dlouho trvá jedna luxfera?
2: Jedna luxfera, tak 10 minut. A na chystání ještě vlastně jako tmelu.
4: A co všechno musíte hlídat, jako aby to bylo pevné, aby tam nebyl vzduch?
2: Musí se hlídat vlastně tmel, aby přesahoval přes celou vlastně jako luxferu, kdy v podstatě luxfera se vloží a tmel jako vyleze a aby vlastně bylo vodotěsné.
0: A znamená to, že hlavní část rekonstrukce kopule je hotová?
1: Ano, je to ta nejpracnější část a taky nejvíce očekávaná, protože s podobnými restaurátorskými zásahy moc zkušeností není, ale podařilo se. Teď je nutné všechno dočistit, zkontrolovat všechny spáry, aby izolace vydržely další desítky let. Je tam i velká rozeta, takové zdobené okno s vitrážemi, i to se bude dočišťovat a objeví se tam i další skleněná vrstva jako ochrana. I když už jsou hotová třeba vnější okna budovy Bredy a opravená fasáda, pořád je celková obnova památky ještě na začátku, protože velmi náročná bude rekonstrukce všech vnitřních prostor.
0: Mm-hmm. Město využilo rekonstrukci kopule také k umístění časové schránky pro budoucí generace. Zjišťoval si, co je tam schované?
1: Až tuto schránku třeba děti našich vnuků a pravnuků otevřou, najdou tam městský zpravodaj z minulého měsíce, platnou 50 korunu jako největší současnou minci, oficiální dopis primátora, no a taky dobové brožury, tiskoviny, mapy, aby si kdokoliv mohl potom udělat obrázek o tom, čím město žilo v roce 2026, jak vypadalo a o čem se tehdy mluvilo. Samozřejmě dál sledujeme obnovu a záchranu Bredy, která patří k symbolům historie Opavy.
0: Říká reportér Martin Knittl. Martine, díky za aktuální informace z Opavy. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Houbařská sezóna je stále v plném proudu, nosíte z lesů košíky hub, o tom svědčí i fotografie, které se občas objevují i na našem rozhlasovém Facebooku. No a teď je tady v našem vysílání naše rozhlasová houbařská soutěž. Zazněl ten správný signál a jako první reagoval kdo? Schválně, kdo nám volá? Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Jarka z Havířova.
1: Jarko z Havířova, my vás vítáme v odpoledním vysílání. Ještě nemáte tu správnou houbařskou výbavu od Českého rozhlasu Ostrava?
2: No, ještě ne.
1: Tak dneska máte velkou šanci. Budete mít možnost vyhrát nožík, atlas hub, síťovku, pláštěnku a také rolničku do lesa proti medvědům. Dneska se budeme bavit o houbě, která je známá pod názvem strakoš. Tak a já se ptám, která houba je známá pod názvem strakoš a patří mezi klousky? Za A je to hřib satan, za B klouzek strakoš, anebo za C klouzek obecný?
2: Samozřejmě klouzek strakoš.
1: Není to nějaký chyták? Co myslíte?
2: Já myslím, že ne.
1: Máte pravdu. Já jsem se až podivil, jak to dnes bylo velmi jednoduché, ale proč ne? Já věřím, že máte radost z houbařského náčiní pro správného houbaře. Kam vyrazíte na houby? Pochlubte se. Máte nějaká oblíbená místa?
2: No, my jezdíme občas na Bílou. A nebo kolem Havířova taky se dají najít.
1: No, vidíte to. Já jsem zaslechl, že kolem Pinduly mezi Frenštátem a Rožnovem teď rostou praváci, tak možná i taky tam se tam můžete podívat, ale věřím, že určitě ještě do konce října nazbíráte tu pořádnou houbařskou nadílku. Tak paní Jarko, blahopřeji a posíláme houbařské náčiní do Havířova.
2: Děkuji.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Ano.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

Vaby Daněk v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvilku zamíříme do Beskyd a tak trochu i na Novojičínsko. Na zámku v Nové Horce se totiž zítra koná panelová diskuze s odborníky k výročí založení Ivančeny. Připomeneme příběh symbolického místa pod Lysou horou a na akci vás pozveme zhruba krátce po 3:15 v našem vysílání. Tak si počkejte, do té doby nám zahrají a zaspívají Shakin' Stevens, skupina Shalom a teď také Věra Špinarová. Krásné odpoledne.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Letos uplyne 80 let od vzniku Ivančeny, symbolického místa pod Lysou horou původně budovaného jako připomínka junáckých obětí nacistického režimu. Její příběh i dějinné milníky s ní spojené budou tématem panelové diskuze, která se koná zítra na zámku v Nové Horce u Studénky. No a my vás na ní teď společně v našem vysílání Českého rozhlasu Ostrava s historikem, spolupořadatelem akce a předsedou Československé obce legionářské jednoty Ostrava 1 Martinem Lokajem pozveme. Pane Lokaj, já vás zdravím po telefonu a přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Připomeňme na úvod krátce samotný příběh Ivančeny. Jak se symbolika místa, kam se pravidelně vypravují pochody, proměnila v průběhu dekád?
1: Tak začalo to jako místo pietní, jako připomínka skautů, odbojářů, kteří se v letech druhé světové války spojili do protinacistické činnosti, za což byli pozatýkáni a 18 z nich v dubnu 1945 také popraveno. Skauti jim v říjnu 1946 na úpatí Lysé hory postavili dřevěný kříž, kolem kterého se pak začali sbírat kameny, každý jako malé ujištění, že na kamarády nezapomněli. Posléze za komunismu pak mohlé skauti a jejich příznivci dál přicházeli, aby tou svou účastí dali najevo, že se svých ideálů nevzdali, že neslevili, a Ivančina se tak stala i symbolem odporu proti totalitě. No a místem, které připomíná oběti, zavazuje k občanské odpovědnosti a spojuje, zůstává i dnes, kdy se na ní setkávají skauti i široká veřejnost napříč generacemi.
0: Panelovou diskuzi, na kterou zveme i veřejnost, spolupořádají Muzeum Novojičínská, Junák, Moravskoslezský kraj, Československá obec legionářská a také Paměť národa. Co na zájemce čeká? Jaké příběhy uslyší?
1: Tak ten příběh Ivančeny projdeme z historiky od válečných událostí až po dnešek. Začneme u skautů, kteří pomáhali v letech 1939 až 40 lidem přes hranice. Navážeme zapojením do domácího i zahraničního odboje a také působením jejich protivníků z ostravského gestapa. No a samozřejmě se budeme zabývat i vznikem samotné mohyly. No a pak se podíváme na kontinuitu skautství a tradice Ivančeny v období komunismu. No a na závěr chceme rozvinout i s diváky diskuzi o tom, co nám to místo říká dnes a jak jeho příběh přiblíží mladým lidem.
0: Tak teď jsme posluchače nalákali. Můžete tedy závěrem upřesnit, kdy na zámku v Nové Horce zítra akce začíná?
1: Tak začínáme zítra, tedy v úterý 6. října v 16 hodin, a to přesně 80 let od vzniku památné Ivančeny. Srdečně všechny posluchače zveme.
0: Říká předseda Československé obce legionářské jednoty Ostrava 1 Martin Lokaj. My moc děkujeme za informaci o téhle bohulibé akci, ať se vám zítra vydaří a zase někdy se budu těšit v našem vysílání, třeba i s vámi naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Jako za mladá, tak to byl Petr Janda se skupinou Olympic. Pokud jste dnes byli v Havířově, projížděli jste městem nebo bydlíte v Havířově, asi vám neuniknul nepříjemný zápach ve městě. Čím byl způsoben, jsme zjistili a podrobnosti řekneme v dalších aktuálních zprávách v 15 hodin, tedy za 4,5 minuty. Naladěn máte stále Český rozhlas Ostrava, posloucháte pondělní Dobré odpoledne.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Mzdy v kraji rostou pomaleji než ceny bydlení. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. Obyvatelé Ostravy jihu se můžou vyjádřit k připravované proměně sídlišního vnitrobloku. Zítra čekejte slunečno a teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ceny bytů v Moravskoslezském kraji rostou rychleji než průměrná mzda. Rozdíly mezi cenou bytu 3+ KK v jednotlivých okresech dosahují až 2 milionů korun. Kupující tak často musí sahat při koupi bytu ke kompromisům, říká Jan Borůvka z Asociace realitních kanceláří České republiky.
2: Trh se spíše, řekl bych, rozděluje. Mladé domácnosti, zejména z finančních důvodů, kupují menší byty, než by si pro život přáli. Svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
0: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server i rozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Za dnešní intenzivní zápach v Havířově mohou podle radnice zemědělské práce. Město na svých stránkách uvedlo, že zemědělci v nedalekém Šenově umisťují do půdy drůbeží podestýlku. Ta obsahuje organické látky a živiny, které při manipulaci uvolňují výrazný zápach. Intenzita má podle úřadu po dokončení prací i vlivem povětrnostních podmínek postupně klesat. Sídlištní vnitroblok na Dolní ulici v Ostravě jihu čeká proměna. Radnice chce vědět, jak si budoucí podobu prostoru představují lidé, kteří tam bydlí. Svá přání můžou vyjádřit na veřejném projednání. Jen za poslední dva týdny takto architekti s lidmi řešili proměnu dvora na sídlišti Dubina anebo koncepci dopravy v okolí ulice Horymírova. Podněty od lidí pak podle mluvčí radnice Ilony Honusové zapracují.
3: Veřejná projednávání už jsou v Ostravě jihu běžnou součástí přípravy mnoha projektů. V případě vnitrobloku na Dolní ulici v Zábřehu nás bude zajímat, jestli tam lidé chtějí více herních prvků pro děti nebo spíše klid.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, v údolích, hlavně kolem vodních toků, lokálně mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo skoro jasnou oblohu a ráno místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Necelé 2 hodiny dnes trval proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem. Ostravský soud mu za vyhýbání se nástupu do vězení uložil rok navíc k 6letému trestu za dotační podvod. Bývalý politik, zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD, uprchl před nástupem do vězení do Paraguaje. Vloni ho tam zadržela policie a letos ho úřady vydali zpátky do Česka. U soudu dnes byla také naše kolegyně reportérka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Brtníková. Andro, vítej ve studiu, dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jak soudce rozsudek zdůvodnil?
1: Soudce Tomáš Žatek jako polehčující okolnost zohlednil hlavně to, že se Petr Wolf k činu přiznal. On to udělal dnes v jednací síni a tím se opravdu to řízení výrazně zkrátilo. Ono to celé trvalo opravdu necelé 2 hodiny a to jsme se ještě stěhovali z jedné jednací síně do druhé, protože nejdřív to mělo začít v jedné z menších jednacích síní a tam bychom se s eskortou a takovým počtem novinářů ani nevešli. Wolf v jednací síni řekl, že svého jednání lituje a taky řekl, že v době, kdy se rozhodoval odejít do Paraguaje, měl strach o svůj život. Soudce, ale kromě toho polehčující okolnosti, což byla ta rychlost, mluvil hodně v tom zdůvodňování rozsudku o přitěžujících okolnostech a to bylo to, že se obžalovaný tomu výkonu trestu za ten dotační podvod opravdu vyhýbal velmi dlouho, plánovaně a říkal, že to velmi přitěžoval právě tou délkou. Já bych jenom trošku tak zpráva, tak tento trestný čin má sazbu až 2 roky vězení, no a soud mu teda dnes uložil 1 rok. Já bych ještě takovou vsuvku historickou, protože opravdu pamatuju hodně, tak si samozřejmě Petra Wolfa pamatuju z té první kauzy, z toho prvního soudu tady, kousek od nás v Krajském soudě Ostrava. Já si ho pamatuju jako výrazného černovlasého chlapa, takového jako silného a dnes, když tam vešel s tou eskortou, tak to byl opravdu starší šedovlasý pán v tom typickém šedém vězeňském oblečení a když vcházel, to eskorta ho vedla, když vcházel do té jednací síně, tak k hloučku novinářů s takovou, troufám si říci, lehkou ironií poznamenal, myslel jsem, že vás tady bude víc.
0: Mm-hmm. Připomeň prosím, za co v minulosti bývalý poslanec Petr Wolf dostal ten 6letý trest?
1: Ano, to je podle mě velmi zásadní, protože na to se už úplně zapomnělo, co je podstatou této kauzy. Je to opravdu velký dotační podvod. On tehdy před těmi x lety podle pravomocného rozsudku se dopustil společně s manželkou přes svou firmu toho dotačního podvodu. Od ministerstva životního prostředí měli získat zhruba 11 milionů korun na 2 výzkumné projekty. On totiž Petr Wolf byl i docentem a on má tituly CSC tady na obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Na ty projekty se na papíře měly zabývat například vztahem životního prostředí a ekonomického rozvoje nebo dokonce využitím starých pneumatik. Tady je zajímavé to, že Petr Wolf se nikdy nezabýval životním prostředím jako takovým. On tam vlastně řešil informační technologie tehdy na té škole. A měli se na těch projektech papírově zúčastnit nebo spolupracovat taky akademici někteří. No ale podle pak, jak se to začalo rozkývat u toho soudu, tak se zjistilo, že oni o té spolupráci vůbec nevěděli a soud pak jako odhalil v podstatě, že některé ty části těch prací vznikaly opisováním z internetu. Také mu přitížilo to, že tam uváděl v těch žádostech o tu dotaci nepravdivé údaje, měl velmi jaksi nepořádek nebo nebyly přesné informace v těch výkazech. No a z těch dotačních peněz, opakuji 11 milionů korun, tak si podle toho pravomocného soudu manžela Wolfovi platili také nějaké zahraniční cesty, dovolené. Tam šly 100 tisíce korun za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné takové skutečné studie nevypracovaly. Takže právě na základě těchto zjištění soud pravomocně dospěl k závěru, že Petr Wolf ty peníze z dotací použil v rozporu s jejich účelem. No a když to bylo pravomocné, tak pak nepřebíral jaksi dopisy soudu, aby nastoupil trest a pak zmizel v té Paraguaji.
0: Mm-hmm. U soudu s bývalým poslancem Petrem Wolfem byla dnes i naše reportérka Andrea Brtníková. Andreo, díky za aktuální informace.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ostravě. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biox z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A v něm jedna pozvánka. Už za chvilku vás pozveme na zříceninu hradu Hukvaldy. V hradních rozvalinách, jak asi víte, stojí kaple svatého Ondřeje. Stavba, která je o poznání v lepší kondici než zbytek hradní památky. Kapli prozkoumáme a mluvit budeme i o jednom optickém klamu, který schovává. Na hrad Hukvaldy se vydáme už po písničce.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kaple svatého Ondřeje na hradě Hukvaldy je nejlépe zachovalou historickou stavbou v hradním areálu. Jakou má historii, kdo ji postavil a komu sloužila? Stavba je asi 20 metrů dlouhá a 10 metrů široká a má také zajímavý interiér. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová ji prozkoumala s bývalým kastelánem Miroslavem Biterem.
1: Co se týče kaple vlastně svatého Ondřeje, co máme tady hradní kapli, tak připravujeme nebo pracujeme na takové novince, že by snad, pokud se všechno podaří, tak vlastně v průčelí kaple v těch dvou prázdných nikách by se mohly ocitnout nebo objevit zpátky repliky svědců, kteří jsou jakoby v originální podobě v dřevořezbě uvnitř kaple. Je to Jan Nepomucký a František Saverský. Takže taková jakoby pěkná novinka, že snad od příští sezony už by všichni návštěvníci zase viděli tu kapli trošku zdobnější a bohatější.
2: Pane kastelane, my bychom se mohli do té kaple podívat dovnitř?
1: Určitě.
2: Tak pojďme.
1: Jo. A právě ještě teď je v běhu to, že já jsem tady lidi, co dělají takové různé mechanismy a ve hře je taky, že se nám povede rozpohybovat tady ten zvon v kapli, že by na tom byl strojek, který by vlastně pravidelně v určité hodiny odbíjel. Takže by to bylo takové oživení taky té kaple právě.
2: Nám už se mění akustika, protože vstupujeme s kastelánem Miroslavem Biterem dovnitř kaple. Doprovází nás taky Dalibor Vrána, který mimo jiné průvodcuje po hradě Hukvaldy. Tak jak stará je to vlastně stavba, pane Vráno, a co všechno je tady k vidění?
3: Tak my víme, že tato kaple svatého Ondřeje byla vysvěcena v roce 1689, byla založena na popud biskupa Karla Lichtenštejna Kastelkorna a můžeme tady vidět docela hodnotné barokní oltáře, jsou dva, jeden hlavní zasvěcený svatému Ondřeji a pak tady máme ještě takový nástěnný boční oltář a ten je zasvěcen právě svaté Barboře, což je mimo jiné známá patronka havířů nebo taky dělostřelců.
2: A myslíte, že to nebyla náhoda, že zrovna svatou Barboru ubytovali tady v hradní kapli?
3: Přesně jak říkáte, myslím si, že to není jen taková náhoda, že opravdu jako patronka dělostřelců zrovna tady měla své místo. Mm-hmm. Dále tady můžeme spatřit docela hodnotné sochy. Je to svatý Jan Nepomucký a svatý František Saverský. Jsou vyrobeny ze dřeva a jsou opravdu dochovány ze závěru 17. století, kdy si byly dokonce umístěny, nebo od prvopočátku byly umístěny v průčelí kaple zvenku. My je tady po restaurování už máme vevnitř, ale pracuje se na tom, aby jejich kopie zdobily zase jako kdysi průčelí kaple.
2: Říkal kastelán a já se jenom vrátím teda před kapli, abych se podívala, protože já jsem to přešla, ty výklenky. Zkusím zacouvat tak, abych nespadla. Opravdu po levé i pravé straně u vstupu do kaple jsou výklenky a když se dívám na ty vaše sochy, tak ty jsou ale větší než ty výklenky.
3: Kde pak? Je to docela hezký optický klam,
2: aha.
3: Ano. Hodně návštěvníků se na to dotazuje, ale opravdu ta výška sedí přesně do těch výklenků. Tím, že stojíme trošku níž než samotný vchod do kaple a než
2: tak
3: samotné výklenky.
2: Klame.
3: Ano, přesně tak, tak si myslíme, že by přišli o hlavu.
1: A máme na to i důkazy, protože kdysi ty dřevěné sochy právě v těch výklencích stávaly a byly zakryté sklem, aby nedošlo k nějakému opotřebení toho právě dřeva.
2: Když sklem, tak kdysi, kdy to bylo?
1: Já si myslím, že ještě před těmi 70 lety, 1970 později trošku.
2: No pánové, ještě můj takový jakoby subjektivní věm. My jsme na zřícenině hradu Hukvaldy a tady je v podstatě jakoby kaple, která tím kabátem nedává najevo, že by nějaký zub času nahlodal. Jak to?
3: Vysvětlení je docela jednoduché. Tím, že ten hrad byl v biskupských rukou, to znamená v kněžských rukou, tak samozřejmě i poté, co hrad už se stal zříceninou, co nesloužil svému účelu, tak samozřejmě biskupové nemohli dopustit, aby tady na jejich sice původně velkém sídle stála kaple, která není udržovaná, takže jako jedinou stavbu tu kapli stále udržovali a opravovali, tak právě proto.
2: Takže ty investice tady do toho šly a možná poslední nějaká oprava, protože vidím, že ta fasáda se docela skví, jakoby je v takové bílo skořicové barvě.
3: Pokud se nemýlím, poslední oprava proběhla v 90. letech.
0: Říká průvodce hradem Hukvaldy Dalibor Vrána. Do hradní kaple svatého Ondřeje se podíváme zase po písničce. No a vy uslyšíte také o jedné tajemné dlaždici v podlaze. Nechte se překvapit a poslouchejte i nadále vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Vrácené sochy svědců v průčelí hradní kaple, zasvěcené svatému Ondřeji, apoštolu a patronovi kraje a také rozpohybovaný zvon. To jsou plány zprávy Hukvaldského hradu. Na novinky se můžeme těšit. My se teď s průvodcem Daliborem Vránou a naší kolegyní redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava Petrou Štrimplovou vrátíme do interiéru, který prý ukrývá i jedno tajemné místo.
1: My se ještě dovnitř kaple svatého Ondřeje vrátíme, protože nevím, jestli jsme při sledování výklenků řekli úplně všechno k tomu interiérovému vybavení. My jsme zmínili oltáře, zmínili jsme ty dva světce, krásně se nám zase ta akustika tady rozezněla, ale co tady ještě k vidění, tak jsou určitě ty naučné, jak tomu říci, plakáty, panely.
2: Ano, ano. Naučné panely, které docela hezky zobrazují právě interiér kdysi, když ho tady bylo ještě o krapet více, protože chtě nechtě v průběhu času, například po druhé světové válce a tak dále, se některé části toho původního inventáře prostě ztratily. Některý ten inventář je sice dochovan v našem depozitu, v depozitu Muzea Beskyd.
1: Ano.
2: To právě můžeme spatřit na některých těch naučných panelech, že například na oltáři byly ještě svícny, sochy andělů, nad tady tím triumfálním obloukem bylo oko boží, takže ano, bylo tady toho trošku více. Každopádně bych chtěl zdůraznit, že ta kaple nebyla nikdy nějak extra honosná. Ona totiž sloužila převážně v uvozovkách pro nižší společenské vrstvy hradu, to znamená úřednictvo, které tady vykonávalo své úřady, vojenskou posádku a služebnictvo. Jinak biskupové měli svoji soukromou kapli v jádře hradu.
1: Tak, no a koukám ještě na tu kazatelnu, která je vlastně jakoby zděná. Obvykle bývají dřevěné kazatelny.
2: Je to tak, je vyzděná a opatřena krásnou štukovou výzdobou, zase barokní výzdobou. Dochovala se v plné kráse opravdu z let založení kaple a taky bych chtěl upozornit, že ty malé dvířka na tu kazatelnu a pod nima dvířka do sakristie jsou taky původní. Nevypadají tak, ale opravdu jsou ze 17. století, takže pěkně se tady dochovaly.
1: Co jsme ještě zapomněli ke kapli říct? Ptám se a Dalibor Vrána mě zavedl k jedné dlaždici, která je tady po vlastně levé straně, když se vydávám k oltáři.
2: Je to tak, je to taková naše známá historka, nebo říká se teda o té dlaždici, která, musím říct, je rozlomená, takže asi mnoho osob už se pokoušelo jí nadzvednout a bylo to tolik osob, až se jim podařilo tu dlaždici zlomit. No a ta dlaždice je právě opatřená značkou kříže,
1: ano,
2: vyráženou značkou kříže. Mimochodem takhle tou značkou kříže se označují v sakrálních stavbách vstupy do nějakých podzemních prostor, například do nějaké krypty. My samozřejmě nevíme, nebo samozřejmě zatím nevíme, jestli nějaká krypta se tady pod touto kaplí nachází. Ovšem je velice pravděpodobné, protože vím o historce, kdy tato dlaždice byla nadzvednutá, že pod ní je podsyp a ten se sype do nějaké malé kaverny, takže je velice pravděpodobné, že nějaká podzemní prostora tady opravdu je. Ona totiž ta kaple, ten její presbytář polokrouhlý, je zasazen do původní bašty opevnění hradu Hukvaldy a my dle historických zápisů víme, že každá ta bašta měla sklepení. Takže teoreticky vzato by tady tahle kaple mohla využít už nějakého staršího sklepení a kdo ví, co nás samozřejmě tady čeká za objev. Samozřejmě potřebujeme řadu razítek a povolení, aby tady vznikl seriózní archeologický výzkum. Nebudeme se pokoušet do toho tady nějak kopat.
1: Ani žádnou optikou se tam nikdo nepokoušel.
2: Určitě existují metody jako různé georadary, takže kdo ví. Třeba se brzy dozvíte, že jsme tady něco zajímavého nalezli, nebo snad někoho významného tady nalezli pohřbeného. Samozřejmě ty dochované zápisy to netvrdí, ale to neznamená, že bychom tady nemohli učinit nějaký zajímavý objev. Takže takovou zajímavost tady v kapli svatého Ondřeje na hradě Hukvaldy máme.
1: Ještě, že to přišlo, jak je to tajemné, tak nás to zajímá, posluchače určitě taky. No tak přijďte kouknout, až vyšlápnete na hrad Hukvaldy, kapli svatého Ondřeje si určitě prohlédněte. Dalibor Vrána a kastelán Miroslav Bitter z Hukvald, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počínaje dnešním dnem každý všední den v tomto čase pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a budeme mít během října seriál Praktických rad. A dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat i jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám nebo jiným podvodům. Jak tedy mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme něco málo o tom, jak si ověřovat informace.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
2: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na vojně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
1: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava,

Duem nám hrálo a zpívalo 4 minuty před 16. hodinou v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. A co dobrého a vtipného nás čeká dál? No, za chvilku zprávy. No a po nich první humoriáda tohoto týdne. Na vás, na všechny, milí posluchači, už se těší televizní hlasatelka, moderátorka Marie Tomsová a spousta vtipných scének, které budete vybírat také vy. Lucie Vondráčková nám zaspívá do 16. No a pak už nejprve zprávy a zmiňovaná humoriáda. Dobře se bavte, hezké odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Stále není jasné, kdy začne oprava muzea osobních aut v Kopřivnici. Happening dnes v Ostravě zakončí 2týdenní projekt Havel 90. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
2: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
0: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct prodávat na nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Poškozené stavební konstrukce komplikují podle kraje opravu muzea osobních aut v Kopřivnici. Hejtmanství budovu převzalo před 3 lety od města s tím, že muzeum opraví. Projekt ale není hotový a termín začátku rekonstrukce zůstává nejasný. Podle vedoucího Lukáše Filipa už budova není v dobrém stavu. Má rozpraskané dlaždice a místy do ní zatéká.
3: Samotná ta expozice už má svoje odžito, takže my bychom chtěli udělat tu expozici trošku moderněji a živěji, ale pokud chcete něco takového dělat, tak v podstatě musíte začít řešit všechny technologie, které tu jsou. Je to od samotné elektroinstalace, v celém objektu vlastně není žádná klimatizace.
0: Literární čtení, improvizované divadlo anebo vzpomínky pamětníků dnes v Ostravě připomenou Václava Havla. Dramatik, disident a bývalý prezident by se právě dnes dožil 90 let. Happening na Masarykově náměstí zakončí 2týdenní program, který v krajském městě připravili 20 kulturních a školních institucí. Podle koordinátora Jiřího Hrušky se na dnešním programu podíleli i studenti.
4: Zahrnuje jednak výstupy těch, kteří havlovskou éru ještě sami zažili, a tak výstupy generace mladší studentů. Vystoupí tam ostravská kapela Neminem, zahraje trumpetové trio, nebo studenti jazykového gymnázia vystoupí s takovým živým dvojobrazem na téma Havel nastupuje do vězení v Hermanicích.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem kraji opět jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Bílovci na Slezském náměstí havarovala 2 osobní auta, projíždějte opatrně. A nehodu 2 osobních aut hlásíte taky z Opavy, konkrétně z ulice Purkyňova, i tam dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No. Protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, nahory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele, no dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím.

0: kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostný ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtíčková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtíčková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, až slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam říká, v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvyšková, tak to je...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Má Majka co dodat na téma svatba?
3: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
2: ano,
3: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
2: Aha.
3: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet s kamnovcem, tak to jsou Hroprachtice a Bolek Polívka, co by farář. Nezapomenutelná role.
2: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové, nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Polka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den.
1: Dobrý.
2: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a vy
1: prosím.
3: Mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu
2: pamatuju,
1: se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím. Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou.
3: Děkuju.
6: I vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Volek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu? Češtiny,
3: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat, teď uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela det a Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho
1: nedá
3: nebudu
1: se na
3: pouštět.
1: Imitátorku z
3: ne,
1: hlasatelky?
3: Radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, Jurousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkurohoši Gutentag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
9: Neříkal jsem mi to?
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, on říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
10: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparsa, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produkční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken, byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla tu
1: historku. Ty jsi řekla po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Hal.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby nebylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už nic neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Puste si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. To je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Králového, který jenom poslouchá.
2: No, vidíte, no, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme
4: taková
2: dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Králového, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý den.
4: Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? My o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál na rozdíl od červené knihovny nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady. Marii, Mařenku
1: ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
3: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
4: Děkuju.
3: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahý. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex offo.
7: Ex offo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane sedět. Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Josívkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Josífek?
7: Ano, já jsem Josífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal,
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsnění?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
4: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravský soud vyměřil bývalému poslanci Wolfovi roční vězení za ukrývání se před trestem za dotační podvod. V centru Hradce nad Moravicí vznikne nové odpočinkové místo. České volejbalistky postoupily na mistrovství světa. Zítřejší počasí bude slunečné a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
2: Systém nouzových upozornění plánuje stát spustit už příští rok v únoru. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast pošle lidem v ohrožené oblasti upozornění přímo do mobilu. Varovat může třeba před povodní, rozsáhlým požárem, výpadkem elektřiny nebo útokem dronů. Město Hradec nad Moravicí vybralo firmu, která promění městský park u tamního vlakového nádraží. Za vybudování nového odpočinkového místa zaplatí hradecká radnice zhruba 17 milionů korun. Stavební práce začnou už tento měsíc a potrvají do května.
5: Rušná část města u vlakového nádraží bude mít nové chodníky a cesty. V plánu je nové dětské hřiště u bývalé železniční koleje, protože takové místo v centru města není. A přibudou nové stromy a osvětlení. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhu, které dnes kabinet schválil. Generálporučíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Další vojáci mají získat hodnosti generálmajora a brigádního generála. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října. Sport. České volejbalistky si po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě. Počasí. V noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno, v údolích lokálně mlhy, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů. Zítra přes den pak čekejte opět jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále v Bílovci na Slezském náměstí, vyšetřuje se tam srážka 2 osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Máme 4 minuty po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a my vám už po písničce nabídneme první ze série předvolebních debat s kandidáty letošních komunálních voleb.

0: Komunální volby 2026.
1: Téměř 8 minut po 17. hodině z ostravského rozhlasového studia vás zdraví Vladimír Šmehlík. Začíná předvolební debata lídrů a kandidátů do zastupitelstva statutárního města Ostravy. V předchozích týdnu jsme se věnovali tématům z okresních a statutárních měst našeho kraje. Tentokrát budeme debatovat s zástupci, kteří kandidují do zastupitelství krajského města. Po mé pravici prvním hostem, kterého tady můžu přivítat, je paní Liana Janáčková za Motoristy sobě. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, přeji.
1: Vedle ní už sedí i Miroslav Otisk z osobností pro kraj OK pro Ostravu. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Přímo naproti němu Martin Juroška z Hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci. Dobré odpoledne i vám.
4: Pěkné odpoledne posluchačům i posluchačkám.
1: No a čtveřici našich dnešních hostů zavírá Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.
0: Komunální volby 2026.
1: Začneme, všichni dostanete takovou stejnou otázku a stejný prostor. My jsme dneska vlastně vás tady přivítali první čtyři představitelé hnutí a politických subjektů kandidujících do zastupitelstva statutárního města Ostravy a budeme takhle pokračovat následující dny až do čtvrtku. To, že dneska tady sedíte v tomto složení, ve kterém sedíte, tak to bylo dáno losem, který byl vylosován pod dohledem notáře 14. září. V následujících dnech pak přivítáme i kandidáty kandidujících subjektů do zastupitelstva statutárního města Ostravy. A já bych vás teď poprosil pořadě, tak jak jsem vás přivítal ve studiu, dáme si prostor a ta zásadní otázka, minuta na to, s čím vlastně jdete do voleb, jaká je ta ambice a co je podle vás to nejpalčivější, co je třeba řešit v Ostravě a jejím zastupitelstvu. Liana Ráčková, prosím.
2: Děkuji. Proč kandiduji do zastupitelstva města Ostravy? Byla jsem dlouholetou starostkou městského obvodu Mariánské Hory a Hluváky, byla jsem i v Senátu, i v kraji, ale nikdy jsem jako člen zastupitelstva města vlastně nefungovala, takže je to taková ambice, kterou bych ještě chtěla dokázat ve svém politickém životě, protože si myslím, že Ostrava si zasluhuje správné řízení a správné rozhodování. Proč motoristé? Motoristé jsou prakticky v dnešní době jedinou autentickou konzervativní pravicovou stranou, takže si myslím, že Ostrava by nejenom teda měla mít levicové subjekty, ale i ty pravicové, které budou vyvažovat a kteří budou zastávat názory a potřeby občanů Ostravy.
1: Liana Janáčková z Motoristů sobě nevyužila ani minutu.

0: tématu, nicméně prostor teďka dostane Miroslav Otisk z osobností pro kraj OK pro Ostravu. Proč jste se rozhodli kandidovat do zastupitelstva statutárního města a co považujete za nejpalčivější v problémy tohohle prostoru?
1: To hlavní je to, že současné vedení města v podstatě má miliardové sliby, ale nulové výsledky. Je mnoho projektů, které jsou rozdělané díky tomu, že chybí jakákoliv absence projektového řízení, tak se neposouvají kupředu. To je problém, značný problém. Nové projekty nebo ty stávající projekty jsou pouze ze setrvačnosti minulého vedení. Nové projekty příliš nepřicházejí až teda na jeden, což jsou tedy nové bazaly. O tom si určitě řekneme za chvíli. A my říkáme, že ten rozvoj opravdu stojí. Ta Ostrava není ambiciozní tak, jak do roku 2023. Skutečně do budoucna je potřeba, aby z Ostravy se stalo metropolitní město, aby směřovalo jak ty aktivity směrem k Polsku, ke Katovicím, spolupráce, tak okolním městům okolí Ostravy a z Ostravy se stala skutečně metropolitní oblast. Za pro nás nejdůležitější oblasti považuji konečně zajistit tady vůbec koncepci parkování.
0: A, Miroslav Otisk už toho v tom prvním vstupu více nestihne, nicméně minuta je neúprosná, ale je spravedlivá a je spravedlivá pro všechny. Martin Juroška, Hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci, jaké jsou vaše ambice v zastupitelstvu města a co vy sami považujete za to nejpalčivější, co je třeba řešit?
2: Děkuji, tak hlavně je třeba začít pracovat skutečně pro lidi a uspokojování lidských potřeb, skutečných potřeb. Současné vedení hnutí ANO, Ostravák, ODS a dalších, kteří jsou u vlády víc jak 12 let, tak vlastně plánuje stále nějaké megalomanské stavby, jejíž symbolem je koncertní hala, k dalším se dostaneme možná patrně v průběhu další diskuze a v těchto stavbách blokují v rozpočtech 100 miliony a reálně se neinvestuje do těch skutečných potřeb. Za námi ty skutečné potřeby jsou bydlení. Oni postavili za těch 12 let 26 nových bytů. Bytové, dále jsou to domovy pro seniory, nepostavili jediný za těch 12 let. Jsou to parkování a je to také přístup ke službám obdobný jako v jiných velkých městech, například jako v Praze, kde mají děti městskou hromadnou dopravu zdarma, nebo důchodci mohou jezdit na občanský průkaz.
0: To za jednu minutu stihl říct Martin Juroška, představitel Hnutí Stačilo a nezávislých Ostraváků. A pochopitelně stejný program dostane i čtvrtý host dnešního studia, Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie. Tak pane Raždíku, co je ambicí Švýcarské demokracie? Proč jste se rozhodli jít do voleb a co považujete vy za nejpalčivější problémy statutárního města?
3: Děkuji za otázku. Já bych jenom upřesnil, že já tady nejsem jenom za Švýcarskou demokracii. My kandidujeme jako koalice čtyř stran. Já si dovolím je jmenovat, teda je to Švýcarská demokracie pro Svobodní a Trikolora. Takže nejsem tady jenom za jednu stranu. A jsem rád, že se nám to podařilo dát nějakým způsobem dohromady. A zhodli jsme se na konzervativním programu. Ten základ problému, který my vidíme, je vůbec jakoby rozpočtová zodpovědnost a trvalá udržitelnost. To město je financované převážně ze 75% ze státních daní, DPH, daně z příjmů. A stát nám sice pošle jako Ostravě nějaké peníze, ale sám si na úkor Ostravy půjčí peníze on sám. 300-400 miliard ročně. Takže naším cílem je v podstatě levné a funkční město, založené na rozpočtové odpovědnosti a péči řádného hospodáře. A jak tady zaznělo přede mnou, jsou tady zbytné, teda my vidíme hodně zbytné investice, přesně ta koncertní hala za 4 miliardy pro 1000 lidí, kdo to naplní, aby to fungovalo. Naopak tady máme
0: Tomáš Raždík a jeho minuta. Moc krát vám děkuju. To bylo na úvod předvolební debaty do zastupitelstva statutárního města Ostravy. A my pokračovat budeme za malou chvíli. Tohle je Český rozhlas Ostrava.
4: Komunální volby 2026.
0: Spolu s redakcí zpravodajství Ostravského rozhlasu jsme vybrali tři základní otázky, kterými bychom se teďka chtěli věnovat. Otázky, které považuje Ostrava obecně za důležité, které se objevují ve veřejném prostoru a rádi bychom znali vaše postoje a vaše názory. Odpovídat na ně bude Martin Juroška z Hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci, Miroslav Otisk z osobností pro kraj OK pro Ostravu, Liana Janáčková z Motoristů sobě a taky Tomáš Raždík ze Švýcarské občanské demokracie a dalších stran. Pojďme rovnou na první otázku. Začnu, pane Raždíku, u vás, protože sedíte takhle nejblíž a skončil jste jako poslední s tou předchozí promluvou. Pojďme se podívat teda už na to téma zbytné investice, nezbytné investice. Budete prosazovat stavbu nového fotbalového stadionu na Bazalech, případně nové hokejové haly? Jak vnímáte sportovní infrastrukturu města Ostravy?
3: Tak, děkuji za otázku. Vy jste to začal jakoby úvodem otázky, které Ostrava považuje za důležité a které se objevují ve veřejném prostoru. Ano, objevují se různé otázky ve veřejném prostoru, ale je důležité se zamyslet i nad tím, co se často neobjevuje ve veřejném prostoru, a to zásadní, na čem v podstatě celé to město stojí, a to je ta demokracie, to je ta podstata demokracie. Takže než se začneme bavit o nějakém konkrétním programu, tak si pojďme říct něco o tom, jak by měly fungovat vůbec volby, protože o tom se vůbec nikdo nebaví. Za prvé máme ten 5% volební práh, kdy hlasy malých stran se hází automaticky do koše, což asi není demokratické, na tom se shodneme. A potom je to objektivní informování voličů před volbami. Než se začneme bavit o nějaké hale, tak se pojďme pobavit o tom, jak se vůbec voliči informování před volbami, jak si mohou udělat obrázek o tom, s čím ty politické subjekty kandidují. Víte, já jsem vám tady přinesl něco. To jsou stohy všelijakých papírů, které vám chodí, které vás občas udrží do obličeje u cesty.
0: Pan Raždík má před sebou předvolební letáky a předvolební noviny jednotlivých politických subjektů, případně inzertní noviny.
3: Ano. A teďka, jak si z toho může volič udělat obrázek? Něco uslyší v rádiu, něco uvidí na billboardu, něco si přečte na letáku, ale nikdy neuvidí kompletní obraz těch stran, protože on ani nemá čas si jako sednout ke 13 webům a prostudovat si to. Čili základ, co my navrhujeme a na čem se shodujeme a co by mělo dělat město ze svého rozpočtu. Před volbami vydat volební brožuru. Takhle vypadají třeba volební brožury, které dostávají Švýcaři k referendu. A tam by každá strana měla dostat dvoustránku. A tuhle volební brožuru, kde se ty volební strany představí skutečně oficiálně, ne na webech nebo ne na billboardech, kde se něco napíše, pak se to stejně nesplní. Takhle černé na bílém brožura. Takže to je první věc, kterou bychom chtěli v těchto volbách předat. Město by mělo tisknout volební brožuru, ve které se každá strana dostane.
0: Pak, když uspějete určitě ve volbách, tak budete mít příležitost tohleto ovlivnit a budete mít na to následujících několik let. Pojďme se dotknout ale toho tématu. Sportovní infrastruktura statutárního města Ostravy. Konkrétně se bavíme o stadionu na Bazalech, případně výstavby nové hokejové haly. Co si myslíte o tom?
3: Tak víme, že Bazaly muselo město vykoupit za nějakých 100 milionů. Pak do nich nainvestovalo dalších nějakých 300, tak to jsme na 430. A teďka je na stole varianta, že to teda srovnáme se zemí a budeme investovat další 2,5 miliardy.
0: Skoro 3.
3: Ano. No to bude ještě potom možná dvakrát dražší, že? Než se to všechno vysoutěží a všechna ta inflace, tak to bude dražší. No a teďka otázka, k čemu platíme daně? Tady je otázka ta definice daně. Co to je daň a k čemu má sloužit? Tak já mám rád tu definici, že daně jsou prostředky vybírané za účelem uspokojování společných potřeb. A teďka se zeptejme, jestli skutečně fotbalový stadion je potřeba. Pro někoho jo, ale určitě to není společná potřeba. Já znám spoustu lidí, kteří fotbal vůbec nezajímá, které nezajímá fotbal a mají jiné potřeby.
0: Pojďme takže tak věci. Dobře, podpořili dobře. Byste teda výstavbu nového stadionu na Bazalech a případně hokejové nové haly ve Vítkovicích, nebo ne?
3: Podívejte, na Baník chodí nějakých 10 000 fanoušků jednou za 14 dnů zhruba. Čili to je za nás dost malé procento lidí. Jsou tady jiné potřeby, kdy lidé používají třeba vodu, každý den všichni, teplo, každý den všichni. Čili my bychom viděli jako prioritu, kam směřovat miliardy, raději vykoupení vodáren a tepláren, protože to je skutečně potřeba, kterou mají všichni a která tady bude a byla. A jestli něco zůstane, tak pak se můžeme bavit o stadionu a může to být i ta varianta, že dobře, odsouhlasíme stadion, ale potom jedině s tím, že se na tom bude podílet stát a ten stát dokáže i ten stadion nějak zaplnit. Jo? Pokud to bude stadion pro mistrovství světa a my budeme vědět, že tady půjdou ti lidi každý rok a nějakým způsobem to bude fungovat ve prospěch toho státu, tak ano, ale pokud je to jenom takový nějaký stánek pro politiky, kdy oni si řeknou, jo, tak to jsme postavili my a teďka to tady je, sice je to prázdné, ale...
0: Tolik Tomáš Raždík k první otázce a k prvnímu tématu a samozřejmě stejná otázka i pro vás, pro všechny. Pane Juroško, Martin Juroška z Hnutí Stačilo, nezávislý Ostraváci, jak vy vnímáte, jakou optikou se díváte na potenciální nový fotbalový stadion na Bazalech? Připomenu, že letos už byla představena jeho výsledná podoba, které navrhuje španělské barcelonské architektonické studio. Co vy a Bazely, jak se k tomu staví hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci?
2: Podívejte se, před závorkou bych chtěl vytknout, protože jste hovořil o sportovní infrastruktuře.
0: Dostaneme tak, se k tomu, můžeme ji změnit samozřejmě.
2: Tak primárně Ostrava nemyslí příliš na sportovní infrastrukturu malých klubů. Nemá na to notku příkladu vůbec speciální dotační program, takže toto pro nás je určitě jakoby velmi důležité zmínit v tomto okamžiku, že toto je důležitá věc. Pokud jde o Bazaly, já samozřejmě ideově s tím souzním, nicméně to je ukázka toho, jak se nemá počínat. A my v tomto okamžiku přijde velmi podezřelé, že titíž lidé, kteří v tom roce 2014-2015 nechtěli, aby se ten stadion opravoval, rekonstruoval a mluvili o tom, že třeba ať Baník hraje na Vítkovicích, tak ti sami lidé nyní prosazují před volbama výstavbu nového stadionu Bazaly. Já nevím, nakolik je promyšlené všechno, jo? Já teda obecně samozřejmě jsem jakoby pro, zejména pokud by to bylo realizovatelné za účastí soukromého sektoru, pokud by byla řádně vyřešena doprava, protože to místo jako takové je ikonické a má svoji atmosféru, ale je možné, že to tam za těchto těch podmínek realizovat nebude možné, že to pro soukromý sektor nebude dostatečně atraktivní, případně, že se tam dopravně nevejdeme. Takže já nevím, nakolik je to posouzeno. Já prostě těm lidem, kteří se dneska vydávají za největší fanoušky Baníku, zejména z hnutí Ostrava, nevěřím v tomto ohledu ani nos mezi očima, abych to tak řekl lidově, jak se to říká, nevěřím jim ani nos mezi očima, protože to jsou ti sami lidé, kteří v podstatě zarazili rekonstrukci Bazal, která mohla být realizována před já nevím, 12-13 roky, jo, takže natolik, jo, takže lidově, ano, místo je nutno prověřit možnost soukromého kapitálu.
0: Co říkáte na ten nápad ještě případně s výstavbou nové hokejové haly ve Vítkovicích?
2: Tak já obecně bez participace města, jako my máme vlastně halu, která byla ve své době top v Evropě, nejli ve světě, a myslím si, že by mohla top zůstat, kdyby byla rekonstruovaná, a není nutno prostě ji nechat na vanoční trhy, tak říkají, na pár koncertů v roce, když už je takto postavená, je možno ji podle mě využívat dále prostě i na špičkový hokej a ne investovat městské prachy do nové hokejové haly, u které předem víme, že tam vlastně nebude způsobila ani proto, aby třeba se tady hrálo v Ostravě v ní mistrovství světa, tak jak jsme byli dosud zvyklí, protože ta nová hala prostě ty podmínky splňovat nebude, tak jak je.
0: Tak na mistrovství světa máme novou halu v Brně, ne?
2: No tak já nejsem politik v Brně, takže
0: Martin Jurovška z hnutí Stačilo a nezávislých Ostraváků, a tohle byl jeho postoj na téma nového stadionu na Bazalech a hokejové haly. Co k tomu přidá za postoj a za názor, jak tohle vnímají osobnosti pro kraj, OK pro Ostravu a Miroslav Otisk?
1: Tak nové Bazaly by si určitě Ostrava zasloužila. Spíš by jde o to, jakým způsobem je to prezentováno. Ta vizualizace je samozřejmě krásná, mi se líbí, líbí se asi skoro všem. Problém je v tom, že ten přístup současného vedení je absolutně nekoncepční. To znamená, ukáže se vizualizace, chybí jakýkoliv odhad, skutečný odhad, ale skutečný odhad finanční nákladovosti. My se bavíme o 3 miliardách, no to už je podle mě velice historická jako informace, protože to jsou 3 miliardy, ale asi bez DPH. Plus, už bylo zde naznačeno, chyby započítat náklady na potřebnou infrastrukturu, a na jiné platformě jsme si s kolegy z jiných subjektů řekli, že ta realita se bude pohybovat někde okolo 5 až 6 miliard. To při současném rozpočtu si vůbec nedokážu představit, že by se financovalo teď z vlastních zdrojů města. Určitě, pokud by to mělo být realizovatelné do budoucna, tak je třeba zapojit externí zdroje, dotační, externí, samozřejmě ten soukromý sektor. A v této kombinaci by to mělo být potom představeno lidem. Za mě považuji jako něco šíleného, že se představuje projekt, který nemá zajištěno vůbec žádný zdroj financování. A teď stojíme před tím, že se má vytvářet projektová dokumentace, ta bude stát taky peníze. To je absolutně s otazníkem. Takže to já osobně kritizuji. Vždy aspoň z části už by mělo být zajištěno financování, aby to bylo reálné, protože v jiném případě, v opačném případě si stavíme tady pouze vzdušné zámky. A to já si myslím, že vůči občanům je něco krajně nezodpovědného.
0: A jak se vnímáte tu novou, případně hokejovou halu, kdyby Vítkovický někdejší palác kultury a sportu měl zůstat jenom pro neledové eventy?
1: To je opět trošičku stejná písnička jako s těmi novými bazely. Opět je tu určitá nějaká duplicita. Máme zde halu samozřejmě Mustang Arenu, která funguje, do které se zase investuje v průběhu let. Dělají se tam různé rekonstrukce i technologií. Takže já jsem neviděl ještě na stole žádnou analýzu. To se můžeme potom bavit o multifunkční hale. Tam taky to je zcela na vodě. První nějaký odhad rozpočtu bylo 800 milionů. Potom se to navýšilo na už teď 1,5 miliardy. Opět není úplně jasné to externí financování, takže pořád se na písnička, pořád se nabalují další investice a město není schopno realizovat ani současné investice, protože ten rozpočet města investiční, který je, tak sice ačkoliv se tváří jako rekordní, tak ve skutečnosti rekordní není, protože to jsou pouze neproinvestované částky z minulých let a ty skutečně nové investice tvoří jenom opravdu marginální částky.
0: Říká Miroslav Otisk z osobností pro kraj OK pro Ostravu. Ano, Jurošku, vím, že chcete reagovat, ale prostor dostane ještě před vámi Liana Janáčková z Motoristů sobě. Jak vy vnímáte případnou výstavbu nového stadionu na bazalech nebo hokejové haly ve Vítkovicích?
5: Tady bylo mnohé řečeno samozřejmě. Já nechodím na fotbal, ale chápu, že Baníkovci by si strašně přáli takovou to halu. A asi by to bylo v pořádku, protože Ostrava by měla mít tu svou ikonu na těch bazalech znovu k dispozici. Co se týče, já se trošičku víc vrátím k té hale ledního sportu. Má to více rovin. Má to roviny jednak teda provozní, jednak stavebně technické a jednak ekonomické. Já když jsem se nad tím zamýšlela, říkala jsem si jako stavař, nebudeme stavět novou halu, je to zbytečně vyhozené peníze, pojďme ji rekonstruovat. Ale měla jsem takovou debatu s odborníkem, který mi vysvětlil problémy, když se bude pořádně rekonstruovat Mustang Arena. Musí se vyměnit technologie, musí se udělat opravdu zásadní rekonstrukce, protože ta hala je
0: 40 let stará.
5: 40 let stará.
0: Architekt přesně, Vladimír ano. Dědeček, hvězda slovenské architektury.
5: Ano, přesně tak. Vím, že pan architekt Šuran, že dělal nějaké už nové návrhy, jak by to mohlo být. Myslím si, že kromě toho tam ještě zasahují nějací slovenští architekti, kteří jak si chtějí odkaz pana architekta Dědečka vést dál, takže bude to i provázané prostě i po této stránce té historické. No, problém je ten, že jestliže se Mustang Arena pustí do rekonstrukce, tak na 2 až 3 roky vypadnou soutěže. A to dost zásadně. Takže já jsem došla k názoru, a vzhledem k tomu, že chceme podporovat, když jsme od kdysi už za pana primátora Zedníka, jsme říkali, jsme město sportu a já bych to strašně chtěla podporovat. To znamená, že bychom měli opravdu umožnit, aby nejenom teda hokej, ale byl, máme tady parahokej, krasobruslení a další lední sporty, které by si zasloužily. Takže já jsem pro, aby se postavila nová hala. Zřejmě asi v těch Vítkovicích tam bude, ale naproti stávající haly, ale tam je problém s pozemky, takže to by muselo město začít jednat s majiteli. No a jestli, že bude postavena nová hala, tak potom začít rekonstruovat a připravit Mustang Arenu.
0: Možná byste se ještě mohli s motoristy vlastně sladit s lídrem vaší kandidátky Matějem Gregorem, který s tím teda absolutně nesouhlasí podle jeho vyjádření a ten zásadně teda stojí za rekonstrukcí někdejšího paláce kultury a sportu a nikoli výstavby.
5: A já říkám rekonstrukce
0: haly.
5: Taky, ale co do té doby?
0: Ano, co ty 3 roky? Jak
5: co ty 3 roky? Tady prostě vypadneme ze soutěží, to jako není tak jednoduché. Já jsem měla taky ten názor, jo, ale prostě jsem si promluvila s odborníkem, který mi řekl ty a ty problémy, které jsou hlavně provozní, abychom, já si nemyslím, že to je zásadní rozdíl mezi mnou a Matějem, že prostě, když si tyhle záležitosti vysvětlíme, takže bychom třeba mohli podpořit.
0: Pan rozdíl... Jurečka chtěla mít ještě nějaký komentář.
5: Ano. Dobře. Já jsem si chtěla ještě říct, že naproti tomu třeba, možná, že bychom mohli ušetřit, kdybychom zastavili hudební halu.
2: Já ve vztahu prosím k těm kapitalovým příjmům, k tomu financování, prostě ten kapitalový rozpočet města, kapitalový výhled, který byl schválen všema těma stranama, které tady teďko předvádějí stále nové a nové projekty, tak obsahuje prostě obrovské množství velmi drahých a v podstatě zbytečných projektů. Nový administrativní barák, kde se budou vyřizovat občanky 1,5 miliardy. Nový terminál před hlavním nádražím, nedávno opraveny, 2 miliardy. Tady spojení soukromého developerského projektu Žofinka, 3,5 miliardy. Tam jsou takovéto částky, které na sebe važují peníze. Oni v tom rozpočtu jsou, převracejí se jako tsunami z roku na rok. Vypadá to, že jsou rekordní rozpočty. Nic se vlastně neudělá pořádně. Až na některé drobnější investice, které jsou samozřejmě potřebné, ale stojí potom ty důležité věci. Takže jak říkám, radikálně sednout k tomuto rozpočtu, proškrtat všechny zbytečnosti. Stejně tak si myslím, že zastavit koncertní halu v této chvíli by možná bylo levnější ještě než jich dokončovat. Já jsem o tom přesvědčen, byť nemám plnou znalost té věci, ale jsem o tom naprosto přesvědčen, že by bylo pro město spásou ekonomickou v této chvíli zrušit koncertní halu.
0: Reagovat bude i Tomáš Raždík ze Švýcarska.
2: A stejně tak se to týká celé řady další. Oni přidávají další. Teď měli rekonstruovat na hradě, se měla rekonstruovat střecha jedné části. Rozhodlo zastupitelstvo přes náš nesouhlas o tom, že se tam bude stavět nový prostě barák, že to zboří, postaví nový barák. 100 milionů sem, 100 milionů tam. A to se načítá prostě.
0: Dobře, pane Juroško,
2: a reálně se potom nedělají ty potřeby,
0: o kterých
2: budou další všichni mluvit, že budou stavět domy bytové. No nebudou, protože jim to nevychází matematicky. Je třeba to nejprve všechno proškrtat tady tyhle.
0: Než změníme téma, poprosím teda ještě o komentář vás. Vy jste chtěl tu situaci komentovat a také ještě se přihlásil pan Miroslav Otisk z OK pro Ostravu. Tak děkuji. Pane Raždíku, Švýcarská demokracie.
3: Já jenom tady navážu na kolegu to ukončení práce na koncertní hale. No samozřejmě, že by to šlo. My jsme tady měli fungující doly a protože to nějak matematicky nevycházelo, že to negenerovalo obří zisky, tak to rovnou zavřeme, že se nainvestovali miliardy v podstatě do Frenštátu, aby se tam připravila příprava těžby uhlí. Tak se bez mrknutí oka se to prostě zavřelo, takže úplně stejně můžeme ukončit koncertní halu. Jo? To je jenom o tom rozhodnutí.
2: Teď je tam díra vykopaná, tak ještě to můžeme udělat hornické
3: muzeum. To není problém. Ale já jsem chtěl ještě.
0: Filharmonie Janáčková může hrát ve starém kině, to je úplně v pořádku, v 300 tisícovém městě.
2: Dívejte se, je to zase o tom. V Bělsko Bělej postavili za tu dobu, co se tady žvanilo prostě o koncertní hale, tak postavili za teď nevím přesnou částku, za několik set milionů postavili koncertní halu. Kde se chodí už na koncerty.
0: Miroslav tady se o tom žvanilo. Ještě bude mít, prosím, komentář z OK pro Ostravu. Pane Otisku, doplňte.
1: Já bych to doplnil o to, že my se tady stále bavíme o megalomanských projektech, ale my potřebujeme zajistit Ostravě ten základ. A to je, mezi to patří třeba zdravotnictví. Městská nemocnice Fifejdy. Kolik se do ní investovalo za poslední roky? Minimálně. Existuje generál, který říká krok za krokem, co se tam má všechno obnovit, modernizovat. Z toho se neudělalo vůbec nic. Naopak existoval fond, a ono existuje, ale místo toho, aby se přidalo do toho fondu, tak se naopak odebralo a odebralo se, protože současné vedení města nemělo na samotný provoz té nemocnice. A to je teda velice smutné, ačkoliv teda avizujou, že se to tam někdy vrátí. Zatím to tam není, takže to je pro mě důležité. Ale je potřeba krok za krokem podle toho generu taky konat. A to se nestalo.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte debatu s představiteli subjektu, jež kandidují do zastupitelstva statutárního města Ostravy. Mými dnešními hosty jsou Martin Juroška z Hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci, Miroslav Otisk z Osobností pro kraj OK pro Ostravu, Liana Janáčková z Motoristů sobě a Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie a dalších stran. Budeme pokračovat za malou chvíli.
4: Komunální volby 2026.
0: Další docela palčivé téma, které trápí Ostravu, ale také do jisté míry se dotýká i sousedního města Bohumína a vím, že je to téma, které neúplně může ovlivnit někdo z pozice ostravského radního nebo zastupitele a je to spíše otázka na ministerstvo, na stát, přesto je to téma, kterému se prostě v Ostravě nelze vyhnout a to je aféra a to je kolize, ekologická kolize kolem Heřmanické haldy. Pro posluchače, kteří neznají Ostravu, připomínám, je to bývalý důlní odval, na něho navazuje skládka nebezpečného odpadu, a to přímo vlastně v přírodní rezervaci Heřmanického stavu v povodí Orlovské Stružky, velmi významné cenné přírodní lokality v takovém paradoxním sousedství s ekologickou zátěží. Heřmanická halda. Jaké řešení likvidace téhleté hořící haldy nebo tohohle problému byste vy podpořila? Paní Liana Janáčková z Motoristů Sobě, tentokrát začnu u vás.
5: Děkuji. No, naštěstí jsme už překonali betonový sarkofág, protože to asi by vůbec nebylo k řešení tady tohle. Situace je nesmírně složitá. Jsou ve sporu Ridera a Diamo jako správce státního majetku a dochází tam k velkým názorovým střetům, které dokonce myslím si, že šetří pořád ještě policie. Takže zatím v této chvíli asi nezbýde, než počkat na nějaké stanovisko policie a potom začít řešit opravdu, co by se mělo udělat. Já nejsem ani vědec, ani výzkumník, ani chemik, abych já navrhovala řešení. Kromě toho jste správně říkal, že samozřejmě město v tom nemůže udělat nějaké zásadní kroky, ale může tlačit samozřejmě na ministerstva, protože tam je souvislost MPO a MŽP. Takže tato záležitost by se měla každopádně vyřešit. Překvapuje mě, dívala jsem se na nějaké materiály z Diama, že Diamo vlastně tvrdí, že to ani nějakým způsobem neohrožuje životní prostředí, že prostě lidi jsou tam spokojení, že můžou žít bez nějakého strachu, že by měli nějaké následky na zdraví a na životech. Já si to nemyslím. Ale kde opravdu je to jádro pudla, jestli ty spalné látky, které se tam vyvážely do toho vzdušného prostoru, do té vzdušné rýhy, která je 440 metrů a dlouhá 150 metrů široká, tak jestli to tam vyváželo samotné Diamo, anebo jestli to vyvážela Ridera, to opravdu je věc prošetření. Takže v této chvíli já se k tomu neumím vyjádřit jinak, než bych si přála, aby se to začalo konečně řešit a aby Ostraváci neměli újmu na zdraví právě díky tomuto.
0: Říká v Českém rozhlase Ostrava Liana Janáčková z Motoristů Sobě a poprosím o komentář i pana Miroslava Otiska z OK pro Ostravu. Jak by vlastně měla Ostrava jako město reagovat na tady tu kauzu, na tuhletu problematiku? Přece jenom Heřmanická halda je dost zásadní ekologický problém, který máme na hranici města, máme ho 4,5 kilometru od centra města a nemáme, pravda, jako město moc možností to ovlivnit. Přesto, co by měla Ostrava v tomhletom podniknout, aby se to vyřešilo?
1: My v tomto ohledu stojíme na straně státu a podporujeme řešení, které umožní konečně zahájit skutečnou a dlouhodobou sanaci Heřmanické haldy. Za jednu z nejdůležitějších priorit považujeme zabránit tomu, aby se termická aktivita rozšířila směrem ke Kalovým nádržím. Právě proto je potřeba co nejrychleji dokončit ochranné oddělovací zóny a průběžně sledovat, kam se ohnisko termické aktivity posouvá. Prohoření směrem ke Kalům by mohlo znamenat další významné ekologické riziko, kterému musíme předcházet. Nedílnou součástí dalšího postupu proto musí být také dlouhodobý a transparentní monitoring celé území. Nestačí sledovat pouze samotnou technickou aktivitu haldy, je potřeba systematicky monitorovat kvalitu ovzduší, podzemní vody a povrchové vody.
0: Dokážete si představit, že jste po volbách radním města za životní prostředí a tohle vám přistane na stole, co z pozice ostravského radního, jak tohle můžete ovlivnit?
1: Samozřejmě, co jako nejvíce aktivizovat se a zajistit na ministerstvu, ať se cokoliv změní tady v tomto ohledu, ať se dělá, ať se nečeká teď na spory, protože ty spory můžou trvat další roky.
0: Ano, ale halda hoří.
1: A halda hoří a co budeme dělat potom, to je ekologická katastrofa samozřejmě. Jo?
0: Co takže si o tom myslí Martin Juroška z Hnutí Stačilo nezávislí Ostraváci? Jak by Ostrava měla v tomhletom případě tlačit, případně postupovat? Je to vlastně nějaký zásadní problém?
2: No tak zásadní problém to určitě je. Já jsem teda taky rád, nechci si hrát na odborníka, ale jsem rád taky, že se našlo řešení, které vypadá nejlogičtěji, to znamená ty stěny, tak aby se zabránilo vlastně dalšímu šíření. tolik jako z hlediska jako obsahového, ale já si myslím, že hlavně to je jako obrovský jakoby pruser, jako jo, obrovské selhání státu, které postihuje tento region a Ostravu, a není to selhání jediné. Už tady bylo zmíněno tady kolegou vedle zakonzervování uhlí, takže se k němu nikdy nedostaneme, i když ho budeme někdy možná v budoucnu potřebovat. Vlnici se dálnice, byty OKD, jo, dneska kauza Finské domky, kdy to prodává ten současný vlastník různým pochybným firmám, a které vyhrožují lidem, kteří tam bydlí, a lidé se vystěhovávají, protože nejsou si známí svých práv a podobně, takže z toho spousta lidí nešťastných. Prostě je to strašně hodně. Co v tom dělá Ostrava? Ostrava může maximálně tak jako sjednat a případně se snažit prostě to, ale co by si myslím, že by, kdo by pomohl, tak to by mohla být média, aby se na tahle ta selhání ptala, jo? Teď nemyslím tady ty naše místní regionální, ale v Praze, jako já myslím si, že nemusí. Já už několik měsíců sleduju, kolik bude deficit, jestli bude státního rozpočtu, jestli bude o 3 miliardy nebo 10 miliard vyšší. Já bych jenom připomněl,
0: že Český rozhlas se velmi intenzivně věnuje této kauze, všechno dohledá. Dáte na portálu irozhlas.cz, kde velmi zevrubně sledujeme celou kauzu Heřmanické haldy a vůbec tady tuhletu problematiku, která se bezprostředně dotýká nejen Moravskoslezského metropole, ale i skvělé, okolí.
2: To je skvělé, ale třeba Česká televize už taková borka není, jako jo, prostě, takže říká, bych přivítal, aby
0: říká
2: se...
0: Říká Martin Juroška, a ještě poprosím o názor k té situaci na Heřmanické haldě Tomáše Raždíka, jak vy vnímáte tuhletu problematiku?
3: No tak je to ekologická zátěž, která se musí vyřešit tak jako tak. Takže prostě spolupráce město, kraj, stát musí být aktivní a musí do toho investovat. Jakou formu zvolí odborníci, jestli to budou nějak hasit nebo dělat přepážky, to už je jedno. Jo? Ale město nesmí usnout, musí aktivně jednat s těmi úřady, aby na to nezapomněli. Může město vyčlenit nějaké peníze z rozpočtu. Očividně tady jsou peníze, protože tady se hází právě ty, jak tady kolega zmiňoval, miliardové projekty. Je to jenom o tom, čemu dáme přednost. Jo? Jestli chceme tady nové bazaly, nebo jestli chceme čistého vzduší.
0: Rychlá otázka, ano, ne. Byli jste někdy na procházce u Heřmanického rybníku? Ano, ne. Mm-hmm.
5: Ano,
2: chodívám často.
0: Takže všichni lokalitu znají. Jedno z nejkrásnějších přírodních oblastí Ostravy, paradoxně. Pojďme na další téma. Tohle je Český rozhlas Ostrava. Vladimír Šmehlík vás stále zdraví na Moravu i do Slezska.
4: Komunální volby 2026.
0: No a další důležitá palčivá otázka a téma, která je Ostravou docela trápí, vylidňování, problematika bydlení, výrazný nárůst cen nemovitostí v krajském městě a s tím i rostoucí nájmy. A otázka zní, má město stavět nové byty nebo to má nechat na developerech? Začneme u Tomáše Raždíka, tentokrát to zase vezmeme do protisměru ze Švýcarské demokracie. Pane Raždíku, co vy si o toho problematice myslíte?
3: Bydlení. V roce 1993 tady bylo 125 tisíc bytů a dneska máme nějakých 147 tisíc bytů v Ostravě. Od roku 1993 odešlo nějakých 55 tisíc lidí z Ostravy, celá Opava odešla. Čili přibylo nám 20 tisíc bytů a ubylo 50-60 tisíc lidí. Čili není tady jakoby dramatická krize, že by lidé museli bydlet pod mostem. Je to problém spekulace s bydlením. Tu asi jen tak nevyřešíme, protože tohle musí řešit stát nějakou vyšší silou, protože máme ten problém, kdyby tady fungovalo ve státě nějaké pravidlo jedna rodina, jedna nemovitost k bydlení, tak máme bydlení pro všechny, ale my máme ten systém, že kdo má peníze, přijde na trh a může to být i zahraniční korporace a tady se potká jakoby normální začínající mladý Čech s nějakou korporací nebo s někým, kdo už má 100 bytů nebo 200 bytů a má přístupy k úvěrům. A teďka se potkají na tom trhu a kdo to vyhraje? No jasně, že ta korporace. Takže my jsme umožnili nesoudnou spekulaci s byty a to musí řešit stát. Jako my můžeme stavět, ale otázka
0: je... A mělo by město stavět? Mělo by být město tím, kdo buduje přímo byty?
3: Máme, Český statistický úřad dělal v roce 2021 sčítání lidů a tam lidé v tom dotazníku zaškrtávali byty a taky neobsazené byty. A z toho sčítání vzešlo zešel fakt, že v Ostravě je přes 11 000 neobsazených bytů. Takhle to deklarovali lidé. Jo, čili, a i když člověk projde tu Ostravu, tak kolikrát vidí, že tady jsou celé domy prázdné. Jo? Čili je to o tom, jak my nastavíme ten přístup k těm nemovitostem. A myslím si, že Ostrava sama o sobě může stavět byty, ale budou to dotace a budou tady velcí hráči, kteří budou možná skupovat tady tyhle byty, dříve nebo později se nám dostanou do rukou a nic to nevyřeší.
0: Jo? A co si myslí Liana Janáčková z Motoristů sobě? Měla by Ostrava zastávat tuhletu funkci a stavět městské byty, nebo to nechat čistě soukromým investorům?
5: Já jenom malou odbočku do minulosti, když jsem v roce 1990 nastoupila na radnici v Mariánských horách, tak jsem si řekla, že radnice je o to, ať zajišťuje bydlení pro obyvatele. A tím pádem my jsme nešli do té divoké privatizace, neprodávali jsme a dosud máme asi 2000 bytů v našem městském obvodě, což je jako docela slušný základ pro to celkové množství asi 11 000 bytů, které tady teďka v Ostravě jsou. Takže my jsme neprodávali, naopak jsme rekonstruovali a současně pan starosta pokračuje vlastně ne v prodeji, ale v rekonstrukci bytového fondu. Takže já si myslím, že je třeba využívat pořád ty zdroje, aby se rekonstruovalo. Pokud by mělo vznikat nové bydlení, které by třeba už bylo nějaké jako lépe vybavené než třeba současné, tak si myslím, že je důležitá kooperace mezi soukromým a veřejným sektorem. To znamená, že může stavět město, protože má pozemky a může stavět zároveň teda ve spolupráci se soukromým sektorem, který má finance. Takže určitě propojí to, nehledě k tomu, že samozřejmě je vhodné i družstevní výstavba.
0: Říkala Jana Janáčková z Motoristů sobě. Díky za tenhle názor a míříme dál. Úplně stejná otázka, pochopitelně OK pro Ostravu, Miroslav Otisk. Má Ostrava sama stavět byty a řešit tímhle bytovou situaci?
1: Ano, tady ještě nepadla jedna důležitá věc a to je to, že Ostrava má schválenou koncepci bydlení. A tam je to uvedeno, co jak se má dělat do budoucna, kolik bytů, kolik se má dát z rozpočtu, to je všechno pěkné, já jsem rád, že koncepce existuje. Důležité je však, že neexistuje žádný nositel té koncepce. Jo? Kdo si to vezme za své, za celou Ostravu, to je jedna věc. Druhá věc, že neexistuje úplně zmapovaný pasport veškerých bytů na, dá se říct, na nějaké technické úrovni, každý ten obvod si to vedle po svém, ale abych šel přímo k otázce a odpověděl na vaši otázku, tak je důležité velice, aby samozřejmě byl to určitý mix, jo? Čili Ostrava ve spolupráci se soukromým sektorem samozřejmě stavila byty, to je v té koncepci, má se vystavit 1000 bytů do 10 let, ale důležité je, jakou formou ty byty, jo? Důležité je podporovat družstevní bydlení, dostupné nájemní bydlení, tam se očekává v budoucnu i dotace ze strany fondů, takže tam je ta možnost určitě. A mimo to musí existovat i klasické byty za tržní nájem určitě. Jo, protože to je nějaký hnací motor, ze kterého se potom dá zase financovat to dostupné nájemní bydlení. Ale důležité je, aby v tom rozpočtu skutečně ty 3%, tak jak říká ta koncepce, vůbec byly, aby se nám našly, protože teď, jak vidím, jak to město tam chce investovat do toho a dostupné bydlení je skutečně jako priorita. Jo?
0: Miroslav Otisk, osobností pro kraj OK pro Ostravu a svůj názor a svůj postoj k této situaci, zda by město Ostrava samo o sobě mělo stavět byty nebo to přenechat soukromým investorům, doplní i Martin Juroška z Hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci. Pane Juroško.
2: Děkuji. No tak město by zcela jednoznačně mělo stavět městské nájemní byty. Nelze to nechat na soukromém sektoru. Na soukromém sektoru to bylo ponecháno až dosud. Výsledky vidíme. Růst nájemného a tak dále a tak dále. To znamená, bezesporu město má stavět byty, jednak jsou na to dotace, na tohle to si město dokonce může vzít i úvěr, protože byty jsou jediná věc, která ty peníze potom vrací zpátky také do rozpočtu na rozdíl od koncertních hal, chodníků, administrativních budov a tak dále. Byty dávají zpátky potom peníze do rozpočtu města. Takže bezesporu stavět, vyčlenit na to dostatečné prostředky, tak jak říkám, proškrtat tu celou řadu nesmyslů v kapitálovém rozpočtu a i hned co nejrychleji začít připravovat výstavbu nových bytů, případně na to zřídit fond. Určitě nepomáhat, protože mnozí, kteří tady budou mluvit v příštích dnech o tom, jak budou chtít podporovat bydlení, tak pod tím mají ve skrytu na mysli to, že budou podporovat soukromé developery. To my jsme jednoznačně proti tomu. Soukromí developeři to stavějí proto, aby ty byty co nejvýnosněji prodali, nebudou řešením toho problému ty byty a nebudou v nich bydlet obyčejní občané Ostravy. Připomenul bych, jedním z těch projektů nesmyslně velkých je takzvaná jedna míle, to je 3,5 miliardy, což má být infrastruktura pro soukromou výstavbu mezi Karolínou a mezi Dolními Vítkovicemi. Tam mají vznikat byty na prodej.
0: Říká Martin Juroška.
2: A město tam má investovat 3,5 miliardy.
0: To už je další téma, pane Juroško, které se nám tady ale nevejde. Časové znamení je neúprosné. Náš čas pro tuhletu předvolební debatu pro tuto chvíli na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vypršel. Já vám všem děkuju za to, že jste přijali mé pozvání. A mými hosty byla Liana Janáčková z Motoristů Sobě. Děkuji vám.
5: Já také děkuji.
0: Martin Otisk z Osobností pro kraj OK pro Ostravu. Martin Juroška z Hnutí Stačilo a nezávislí Ostraváci.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A pan Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie, Kolory a dalších. Zítra budeme na vlnách Českého rozhlasu v debatách pokračovat. Budou nás čekat další hosté a další kandidáti. Přivítáme zástupce z Hnutí ANO, z naše Česko a z Ostravské levice, Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů. Já se na vás budu těšit zase zítra po 17. hodině. Teď už vám přeju hezký podvečer na Moravu i do Slezska.
4: Komunální volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

To byly Black Milk a píseň Sedmkrát na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Za 5 minut bude 18 hodin a vy si poslechnete už za malou chvilku další aktuální zprávy. No a po 18. hodině, protože je pondělí, se můžete těšit na půl hodinku vašich písničkových přání. A to v pořadu Ostravská rozhlasová rodinka. Já přeji i nadále krásný poslech a příjemný pondělní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ceny bytů v Moravskoslezském kraji rostou rychleji než mzdy. Stavba nového výjezdu ze Zašové jde pomalu, hotovo bude až na jaře. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Zítra bude slunečno a naměříme až 23 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Průměrná kupní cena bytů v Moravskoslezském kraji stoupla za posledních 6 let o více než 120%. Průměrná mzda za stejné období o zhruba 45%. Lidé tak kupují menší byty anebo hledají bydlení v levnějších částech regionu. Podle Alexandra Nováčka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity se růst kupních cen projevuje i ve výši nájmů.
4: Tam ten rozdíl je menší, on nějakým způsobem více kopíruje růst té mzdy. Nicméně problém u těch nájmů je, že se nám to postupně začíná taky akcelerovat. Ti majitelé nemovitostí začínají zohledňovat ten nárůst cen těch nemovitostí.
2: Stavba nového výjezdu ze Zašové na Vsetínsku se protáhne až do jara. Stavební firma teď opravuje opěrnou zeď u hlavní silnice z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Stavbaři mají na práci málo místa. Hned vedle stojí rodinné domy, proto postupují opatrně a pomalu.
5: Aktuálně se stavba přesouvá do křižovatky na začátku ulice ke Střelecké. Chodci tam budou muset obcházet. Novou trasu obec oznámí na sociálních sítích. Řidiči se možná dočkají aspoň kousku stavby ještě letos. Urbočka na Lohy by se mohla otevřít do konce roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
6: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
2: Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu. Píše to agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, v údolích, hlavně kolem vodních toků, lokálně mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo skoro jasnou oblohu a ráno místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě v ulici Zelená havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Krásný pondělní podvečer stále s Českým rozhlasem Ostrava. Vám po Tereze Hájkové přeje ze studia také Vítek Goršanov. Jako vždy v tuto dobu startuje písničková půlhodinka vašich přání, tedy ostravská rozhlasová rodinka. Dnes bych rád pozdravil všechny Elišky, které slaví svůj svátek, a vám všem, kteří slavíte narozeniny, taktéž přejeme vše nejlepší. Zahrají vám Katapultinu a pak už tady budou vaše dnes výjimečně pouze písemná přání. Tak si hezky užijte ostravskou rozhlasovou rodinku.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A před námi je první dnešní písničkové přání v pondělní ostravské rozhlasové rodince, píše nám naše věrná posluchačka Tereza z Ostravy. Moc prosím poslat písničku mojí tetě Elišce z Opavy, která dnes slaví meniny. Milá teti, teď za tebou tvoje oblíbená Anička Lennox letí. Tak krásný svátek ti přeju.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Vážená redakce, prostřednictvím vašeho ostravského rozhlasu prosíme o zahrání hudební gratulace našim členům klubu důchodců z Bystřice nad Olší, kteří slaví v říjnu své narozeniny. A jsou to tyto dámy. Emílie Balčišková, Anna Kotasová, Anna Slaniňáková, Pavla Turoňová a Jana Roženková a pánové Miroslav Nikodem, Jiří Trošok a Josef Svijač. A takové je naše přání. Každý den naplno žít, k tomu štěstí mít, lásku, radost rozdávat a ještě víc ji dostávat ze srdce. Všem oslavencům přeje samospráva klubu důchodců z Bystřice nad Olší hodně zdraví a štěstí. A prosíme jim zahrát písničku od Jošky Černého Za tu horu, za vysokou.

0: Naším středečním hostem bude Martina Dunděrová, která je vedoucí péče o dárce v mobilním hospici Ondrášek. Proč si ke svým narozeninám vymyslela jako dárek stojku na rukou a jak můžeme i my pomyslně vysypat kapsy a přispět na provoz Ondrášku? To se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Vážená redakce Českého rozhlasu Ostrava, píše se v dalším přání, které dorazila do našeho studia. Prosím, abyste v pondělí 5. října zahráli písničku od Michala Tučného Báječná ženská našim členkám z klubu důchodců v Paskově, které v měsíci říjnu slaví své narozeniny. A jsou to dámy. Paní Ludmila Jankůjová, ta slaví právě dnes. Paní Marie Pešatová bude slavit 17. října. Paní Sonja Bušková oslaví narozeniny 29. října a paní Jarmila Peterková oslaví narozeniny 31. října. A naše přání? Občas nám přijde, že štěstí se ztrácí. Je tu však někdo, kdo naději vrací. Přítel vás nikdy nenechá padnout a s jeho pomocí vše zvládnete snadno. Přítel je ten, kdo po boku kráčí. Netřeba jich mnoho, jedni stačí. Chraňte svá přátelství, přátel si važte. Šťastný je ten, kdo přátele má. Tak milé dámy, Michal Tučný zpívá pro vás.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A také rádio, které vám plní vaše písničková přání v pořadu Ostravská rozhlasová rodinka. Další vydání opět zítra po 18. hodině. Teď bude 6:30 za 5 minut a to znamená, že ke slovu se dostane můj kolega Zdeněk Toffel a jeho pořad Muzikanti hrajte. Dnes vám kolega Zdeněk nabídne lidové písně ze Slovenska v podání cymbálové muziky Šmikňa. Vydáme se také za lidovou písní na Těšínské Slezsko a na Valašsko. Tak já přeji dobrý poslech a krásný pondělní podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Pořad Muzikanti hrajte startuje už za malý okamžik.

0: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
1: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Těšínské Slezsko. Z naší rozhlasové fonotéky vybíráme snímek z roku 1984 U Češina Bębny Bijum. Jedná se o baladický obraz, mistrně sestavený názvuků z Těšínska, které upravil primář cymbálové muziky Slezan z Českého Těšína, Miroslav Kionka. Zaspívá Boleslav Slováček a sbor muzikantů. Píseň Čtyři mile za Opavu v úpravě kontráše Zdeňka Ondráška zazní v podání Marie Kionkové a cymbálové muziky Slezan z Českého Těšína, hrající s primášem Mirkem Kionkou. Tato nahrávka vznikla v našem studiu S1 o 2 roky později než předcházející balada, tedy na jaře roku 1986. A do třetice zazní milostná z Těšínského Slezska Za našimi loknami v podání zpěvačky Lenky Landecké a ženského sboru souboru Slezan z Českého Těšína, jehož kapela hraje tentokrát s primášem a upravovatelem Vaškem Kolkem. Nahrávku jsme pořídili s mistrem zvuku Alešem Huberem v rámci prvovýroby roku 2023 ve studiu S1.

Druhá třetina pořadu Muzikanti hrajte na vlnách Českého rozhlasu Ostrava patří etnoregionu Valašska. Milostnou píseň 6 dní do týdne uslyšíme podání ženského sboru Polajka za doprovodu cymbálové muziky Polajka z Ržnova pod Radoštěm, hrající s primášem Petrem Baklíkem. Silným hlasem i svou tělesnou výškou převyšující všechny Valachy široko daleko kolem na sebe upozorní zpěvák Pavel Ptáček a sbor v titulu Malolhotské pěkné pole. Doprovodným partnerem bude cymbálová muzika Soláň s primášem Lukášem Španihelem. Hudební úprava je od cymbalistky a umělecké vedoucí Soláně Moniky Kovářové. A v méně známé nahrávce písně A červená zelená z roku 1977 vynikne hlas Jarmily Šulákové. Ostravská cymbalová muzika Technik hraje s primášem Mirkem Lostou. Autorem hudební úpravy je cymbalista Jan Rokita senior.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme s ostravskou cymbálovou muzikou Šmikňa za lidovou písní k našim východním sousedům na Slovensko. V titulu Milá moja pusmednuka uslyšíme zpívat mužský sbor. Následuje série písní Hrušky, hrušky, cukrovňanky a Děvšatá, děvšatá, kterou zaspívá manželské duo Eva a Jiří Machačovi s podporou ženského sboru souboru Šmikňa. A opět z CDčka Dobře je tím ženám z roku 2008 zazní píseň Šaže je to za novina v podání ženského sboru. Cymbálová muzika Šmikňa hraje s primášem a upravovatelem Jiřím Machačem seniorem. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Bohumíně vzniknou nové specializované ordinace i soukromá zubní klinika. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. Stále není jasné, kdy začne oprava muzea osobních aut v Kopřivnici. Zítra bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. V Bohumíně přibudou specializované ambulance i zubaři. Soukromá zubní klinika vznikne v blízkosti tamní nemocnice. Kromě ordinací stomatologie tam bude i ortodoncie. Radnice pak chystá vybudování dalších 6 specializovaných ambulancí přímo v nemocnici pro neurologie anebo například psychiatry. Na přestavbu pavilonu D za 25 milionů korun už vybrala zhotovitele. Práce začnou v lednu, dodává mluvčí Bohumína Jana Končítková.
3: Odborným lékařům hodláme nabídnout kompletně připravené zázemí, aby nemuseli hledat prostory a investovat do jejich úprav. Není pro nás přitom podstatné, zda budou pracovat pod hlavičkou naší nemocnice nebo budou v nájmu.
2: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server i rozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Poškozené stavební konstrukce komplikují podle kraje opravu muzea osobních aut v Kopřivnici. Hejtmanství budovu převzalo před 3 lety od města s tím, že muzeum opraví. Projekt ale není hotový a termín začátku rekonstrukce zůstává nejasný. Podle vedoucího Lukáše Filipa už ale budova není v dobrém stavu. Má rozpraskané dlaždice a místy do ní i zatéká.
4: Samotná ta expozice už má svoje odžito, takže my bychom chtěli udělat tu expozici trošku moderněji a živěji, ale pokud chcete něco takového dělat, tak v podstatě musíte začít řešit všechny technologie, které tu jsou. Je to od samotné elektroinstalace, v celém objektu vlastně není žádná klimatizace.
2: Část Bělorusů si bude moct zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Oproti současnosti stát nebude posuzovat věk, péči anebo závislost na výživě. Novelizace podle ministerstva zahraničí vychází vstříc některým návrhům běloruské opozice.
0: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, v údolích, hlavně kolem vodních toků, lokálně mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo skoro jasnou oblohu a ráno místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny. Tam má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
6: Dobry wieczór, w poniedziałek 5 października 2026 roku. Imieniny Rajmunda i Apolinarego. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Boguminie przybędą nowe poradnie specjalistyczne i gabinety stomatologiczne. W pobliżu miejscowego szpitala powstanie prywatna klinika dentystyczna, w której oprócz stomatologów będą przyjmować także ortodonci. Władze miasta przygotowują z kolei 6 kolejnych poradni specjalistycznych w samym szpitalu, między innymi dla neurologów i psychiatrów. Wybrano już wykonawcę przebudowy pawilonu D, która będzie kosztować 25 milionów koron. Prace rozpoczną się w styczniu, dodaje rzeczniczka Bogumina Jana Koncitkowa. Czeski Cieszyn przedłuży aleję lipową przy ulicy Przemysłowej. Przybędą 23 nowe lipy, które uzupełnią istniejący szpaler drzew. Miasto posadzi je jeszcze tej jesieni. Koszty wysokości 150 tysięcy koron pokryje dotacja z budżetu kraju, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Natasza Cibulkowa. Droga na cmentarz w Grodziszczu, części Cielicka, będzie bezpieczniejsza dla pieszych. Wzdłuż ulicy Hradziszkiej powstanie nowy chodnik. Zarząd Dróg Kraju Moravskoslezského poszerzy drogę i wydzieli pas dla pieszych. Początkowo chodnik chciała wybudować gmina, nie uzyskała jednak zgody wszystkich właścicieli okolicznych działek. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W domu PZKO w Stonawie odbyło się w sobotę drugie już spotkanie z folklorem, organizowane przez tamtejszych PZKO-owców. Byli mali błędowianie, kapela Irszawa z Ostrawy i Lucina z Brna, sporo smakołyków kuchni regionalnej, a przede wszystkim świetna zabawa, mówi jeden z organizatorów, członek zarządu stonawskiego koła Dawid Zimiok.
7: Po pierwsze, chcemy zapełnić lukę tym, że nie ma imprez.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezeny teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
1: Mrchy.
0: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Mm-hmm. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době Einzwei, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60. let, to je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
0: Až do teď.
2: Až do teď.
0: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně no, nějaký
2: kruh. Neměla hlídání, tak mě vzala a
0: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
0: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Mockrát děkuju každopádně.
2: No.
0: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
0: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
0: Tak ono to tak
2: teď
0: to,
2: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
0: Vy jste říkal, že jste zlobila na v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy.

0: Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli tak to bych, docela to bych dobře. Docela,
1: to není tak
0: zdravím
1: špatný.
0: Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste no. zlobila i v Národním divadle, no. pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
0: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
0: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci taky zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty nám v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový blé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No
3: ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřan, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám na to, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. Tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník C a někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu a jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Pár excellence. Ten dělal Krvinku, vej, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jsi dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní, důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhle těm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte tak, počítač, no, ale odmítáte platit QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivědělat a já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit a musí to jako k tobě nějak pásnout, já mám jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelný, to jsou jak videoklipy, já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek, vy.
1: Mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, které jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10 let.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: někde.
1: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem provoly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se od pradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas Valašské Slivovice a Borovičky daleko za hranice Moravy.
2: Před námi stojí láhev Vizovické Slivovice z roku 2017. Ta Slivovice to je taková vlajková loď vaší značky, ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není Slivovice jako Slivovice.
3: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
4: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
3: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
2: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje.
3: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
2: Která ta švestka je nejlepší?

0: pro destilaci?
1: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
2: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o pět let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tady lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si ji mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přeskvašení a destilaci, až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou, naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu, určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech, ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, kde

vejce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody. Ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: přece se svátým mužem, ten whisky pije rád.
1: A proto všichni může společně zaspívat.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze kotletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestnosti.

pohádkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabil Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky,

šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch. A objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Copak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira.
Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti.
Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité. On, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil?
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, mistr Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale mistr Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonnost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: mě, mladý šér, báječně.
1: To je tím sebe, že jste mi roztručně zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí!
4: Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení.
5: Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
6: Dobrý den.
7: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
6: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
7: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
6: Hned je zbudím.
7: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jehle tři muži?
6: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
7: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
6: Stalo se něco, Mr. White?
7: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
6: Přeháníte,
7: pane. Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
7: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
6: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
7: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
8: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
7: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
8: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
7: Inženýr, jako vy.
8: A vy pracujete tady na tom úseku?
7: Víte dobře, že na sousedním.
8: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
7: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
9: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
7: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
9: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
6: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
8: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
6: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
8: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
10: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
6: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jak vás srazím k zemi.
10: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
8: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
6: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
7: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
7: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
6: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
7: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
6: Je tu sem, Will a Dick.
7: No tak mě alespoň doprovodíte.
6: S Bancroftem už mluvit nechcete?
7: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky, Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě cosi napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte a šminete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátů Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

Srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a...

že se hned ochladil vzduch. Tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no... Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já. Jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer, z Prahy zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak je ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tady rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžku, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. No, to vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak i to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale aha. Ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit,

0: že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád ulil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo.
0: Ať se vám daří. Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: Archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl nemocnicí kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétně, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ze začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu a zapsal ji asi po dvou letech. Takže to bylo první překvapení a pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v Legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch Legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám no, to přečtení.
0: Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu narození. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Víš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu. Nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Péťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena, Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom je 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten to se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano. Ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíšek, co tomu říká.
0: Uh-huh.
1: To nevadí. Tak
0: to... Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: To víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat. Budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: prožívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazujím. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si někdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah a zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky. Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba, já nevím, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku nebo ne zastaralý, no, ale jako už jako v podstatě k něčemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, k komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška pamatuju, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle, jako nějaký jako důležitější pro mě, jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no, vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem přijel zval, tak jsem musel počkat, až člověk řeknete.
1: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžeš ještě něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkouvám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra, jako do metra, jako do
1: lítačku, metra, různý, lítačku,
3: jako,
1: ano.
3: Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostor metra a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, dvojková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz, co tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji, já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám, jo, podívej, tady další, ježiš, to se sem zamíchalo omylem, odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný. Tak. To já ti dám řidičák, to bych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? Ujezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazuji většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
1: Tady je Svaďka z Brna.
0: Zdravím, Svaďko.
1: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
1: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
1: 20 korun platí.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
1: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak, jak nevadí, on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
1: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
1: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle loučíte?
1: Já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
1: Tak, jemně, skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
1: To nechávám prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
1: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
1: ne,
0: tam byl vůbec prostor.
1: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
1: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
1: Podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
1: To teď je rychle ne, teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano. Povídejte, omlouvám se.
1: Jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc. To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
1: Jo, platil. Řádně. Podle těch složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to sra. Já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
1: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavce.
1: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodu taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože ji babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, tom byl vyučený truhlářem, mm-hmm. Jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No, a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. Jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klitzpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížku, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, mm-hmm. Po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka na ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala

0: Že, měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak aha, to bylo tenkrát.
1: No, ale to bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte, no, dál.
1: Už si to předala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré, no, tady tyto. Já tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to.
0: Zajímá, jasně. To je důležité.
1: No.
0: Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, pověste, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, taky nech s ním nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme fon a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné, jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby se byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále, jako jsem fon.
0: Takže máte fon rypák nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Jsem ráda, že jsem vás taky chytila, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. No, a volala jsem a nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já už, když někdo nemůže,
3: no,
0: tak se to tak dává.
3: Jsi vám to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. A jsem říkala, že budete v Jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že

0: Budete mít servis.
1: No, dobře, tak já jsem nevěděl. To jako, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
0: No to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rychlovské hory, a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni prajděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané, s tím způsobem si já teda osobně myslím.
1: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
0: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
1: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady nás skákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka. Otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vědět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamáne, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to
1: a
0: je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. Tak no. Já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, chválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák,
0: ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna můj stric a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo, takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy
1: mi
0: ostatní...
1: To nevadí, samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc, říkám to.

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Mondráčkovou v polštině Malovaný džbánku taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Ale, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1902.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi. No,
0: no že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A, jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy. Já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jakože byl dost, no? Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přezdívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná, každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám a byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že i když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mně přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mně to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, na to nevím.
1: Jo? No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ještě když jsem mluvilo o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nevěděli, nebo protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v Ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže
1: asi,
0: nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já to čistě řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak...
1: Spokojenej důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky,
1: naschledanou.
0: No, kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě, bo tady jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba, dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Zastavuji rádio Radek z Horského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadal jenom do nějakého roku 1850.
0: Ale to
2: já bych chtěl... promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já ne, od 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že nebo že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili bohužel, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, no, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělovinka, tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila toho albumu, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všítky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi přesně a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. Kdo mu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně, když jsme byli malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to už byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoune, já si myslím, že my jsme asi takhle už, možná jako, že mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi,
2: a oni se
0: lidi
2: potvrdě odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel no. Babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Jo, přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo to k tématu.
2: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoune.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšení, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovy příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nehty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnadil a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam, kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte, ještě ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. Mm. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa.
0: Mm.
3: No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny.
0: Hmm.
3: Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Je to takový do žlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzně a pak byla bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojař a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slanýček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba a nevíte, co s nimi? Protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

Protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo, hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle, 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že z toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou, na Karlík a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmysl.

0: za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče?
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baviti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával? Ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý. Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom seznatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec.

0: a smeli tak způsobné páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ač chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano, ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivá naivka? Rozřízla se mi vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000. Nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni. Tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 tisíce.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde
3: co
4: mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk-Podolský, Podolsk-Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vstup.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

odkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale šla, byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se až, jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, k Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Mm-hmm. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece, děkuju,
7: no.
6: To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Hrzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
8: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prý z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Liši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,